Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jet routal.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Potom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Vyspatřil prý.
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát. Mým koněm třásl neklid,

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte.
0: Ale vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a jo, kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dové?
1: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no on mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pak by ne, samozřejmě, jo. No jo. Já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. Ty jako já taky.
1: Taky jo, no jo. No jo.
0: A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Ano. Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, ano. Počkejte. Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No jo. Já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo.
0: Taky, no jo.
1: Živýho, jo.
0: No přece nechcíplýho.
1: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak, když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo, no já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než lije kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: No jo.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, no, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohli...
0: No ovšem.
1: Aha, no.
0: No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chcete.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
0: Pro Krista pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška?
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc? No všem. Papoušek, no. Jo. Je to možný? A že mi to teda ten papoušek neřekneš samozřejmě.
0: No my jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
1: Tučňák patagonský?
0: Jo.
1: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
0: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
1: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
0: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
1: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
0: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
1: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
0: no.
1: Ano.
0: Tak aspoň to.
1: Ano. No tak zajíc například Ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
1: Jo, zajíc,
0: no,
1: jo.
0: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
1: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
1: A nebo zaječí hony, no, protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
1: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
1: No jo.
0: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
0: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
1: O velbloudech něco zajímavého?
0: Jo.
1: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
0: No tak to vím. To
1: ano,
0: vím.
1: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
0: ano.
1: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
0: No
1: víte?
0: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
1: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí, velbloud.
0: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
1: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
0: Takže je to takový jako všežravec.
1: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba, já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žerejí věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
0: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
1: Co jestli je?
0: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
1: Jestli to někomu přežvíkává?
0: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
1: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
0: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
1: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
0: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
1: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo?

klasických listů. Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbů a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

jak bych spal. Namísto toho dělám troškaře, divnýmu pasažeru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: o rodinném bytu. Úspěchy Beatles, Rolling Stones, Kings a jiných věhlasných skupin nedali spát mému otci. Zvláště když se doslechl, že tito chlapci jsou na tom finančně lépe než naše rodina. Povoláním operetní tenor poznal otec zavčas úpadek tohoto žánru a rozhodl se jednat rázně. Opustil potápějící se loď France Lehára i kankánové přítelkyně, odvázal se v koupelně Ústřední melodii z Cikánského barona a spěchal na konkurs beatové skupiny Pillows. Vrátil se až pozdě v noci a už ve dveřích ho postřelil dědeček v domnění, že k nám jdou zase sousedi krást. Během otcovy rekonvalescence byl klid. Zlé časy nastaly, když opět nabral sil a svolal celou rodinu do kuchyně. Tam předeslal, že sice nebyl u Pillowsů přijat, ale přesto má své plány. Peníze jsou potřeba, řekl. Za týden máme platit plyn a potom přijde Mikuláš.
1: Nezoufejte, volala babička, třeba něco nadělí a bude zase dobře.
0: Tomu nevěřte, opáčil otec. Pokud vím, Mikuláše dělá strýc Jóna a ten přinese stěží to, co mu dáme do košíčku. Po těchto slovech jsem vzplanul pro dědu Mráze, kterého nám nabízeli v Pioníru. Nahluchlý děd dobře nerozuměl rozhovoru.
1: Kradou, kradou,
0: otázal se zcela nevhodně a začal nabíjet. Mikuláš, špetla mu sestra do ucha.
1: Už?
0: Podivil se děd, ale přesto vsunul za okno tlumok, očekávaje na dílku. Otec pokračoval zvýšeným hlasem. Všichni víme, že dědovi výhry ve střelnici nestačí krýt režii rodiny a náboje taky nejsou zadarmo. Musíme pracovat, skončila pak hlava rodiny. Po těch slovech strýc Baloun omdlel a děda cvakal zásobníkem, aby nás přesvědčil, že neslyšel. Otec však nápor na nervy vydržel. Založíme rodinný Big Beat, oznámil a pustil Laxenberg, aby nás zaujal. To probudilo i strýce Balouna.
2: Už je po šichtě? Zeptal se nervózně.
0: Ta teprve přijde, odpověděl otec a než si stačil strýc podřezat žíly, strčil mu do ruky kytaru. Pak už to šlo rychle. Bratr dostal druhou, mě hodil otec basovku, maminku napichoval za bubny, babička přišla k saxofonu jako slepý k houslím. Děda, vida, že na něj nic nezbylo, začal roztržitě mířit po místnosti. Otec tuše nebezpečí rychle se omlouval. Nepředpokládal prý, že při ztrátě 96% sluchu zbude dědovi v těch čtyřech ještě hudební.
1: A co smetana?
0: Broukl plačtivý dědeček. Pravda, uznal otec, dostaneš varhany. Děd spokojen a vyčerpán planým mířením usnul. Konečně tedy nastala tvůrčí atmosféra. Shodli jsme se na základní melodii a otec udal rytmus. Po vlažném začátku nás to chytlo. Matka u bicích se rozehrála k nevídanému výkonu, my se řádně opřeli do kytar a babička vymáhala solo pro sax. Tu nasadil otec zpěv. Propadli jsme extázi a přidali na síle. V tom se probudil děda a v domnění, že Turci dobili Českých Budějovic a táhnou na Prahu, nás šikoval do pole a zahájil střelbu z okna voleje.
1: Hurá! Hurá!
0: Naproti v devítiletce přinutili žáci učitelku chemie přerušit výuku a řadili se ukázněně na kraji chodníku, doufajíce, že zase jede delegace. Zmatek v kuchyni byl nepopsatelný. Strýc Baloun jako obvykle omdlel, děda rozdával střelné rány do zahrady, dávaje příkazy do zázemí, aby se tavily příbory, že brzy dojde munice, zatímco v ložnici sousedi vesele kradli. Konečně se děda domníval, že Turci jsou zahnáni a Praha zachráněna a odešel spát za komín, aby měl rozhled, kdyby ještě k něčemu došlo. Zdrcený otec odvolal telefonicky všechna vystoupení, čímž rozpustil rodinný Big Beat.
2: Na zítří odprosil lehára a vrátil se k áriím. Kankánové přítelkyně znovu zaplnili náš byt.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

vlastních věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Vidíte?
1: Brodu!
0: Vemte mě kousek sebou!
1: Tak si sedněte!

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem,

usmíváš, světlo dálek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

svěžou tvář, polož hlavu na polštář. Ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přeháňky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.
2: Na konci světa.
0: Folk team na konci světa.
2: Spí bílý kůň.
0: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem Alba je Country Radio.
3: Někdy to prostě člověka chytne. Popadne tele a kytaru.
4: Já světem táh jen tak s certou, měl jsem tačí rámu srát.
3: A pustí se rovnou za nosem.
5: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
6: Pamsi, silnice král.
3: Vydejte se na cestu
6: Pamsi, silnice král.
3: S Country rádiem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je doba dovolených a miliony Čechů se tradičně vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část vyrazí vlastním autem. Letos musí kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s citelně dražším palivem. Při cestě k moři se vyplatí natankovat v Česku. Především nafta je u nás levná. Natankováním doma jde například proti Rakousku ušetřit až 8 korun za litr. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes začíná. Na závěr večera návštěvníky a vlastně i široké okolí čeká show 1300 dronů. Prodej vstupenek začal už včera. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun, při nákupu akreditace se podstatně sníží. A ještě dodám, že festival trvá do 11. července. Které místo by se mohlo stát kulturní památkou, to ví Luboš Dvořák.
2: Valštejnova Lipová alej by mohla být kulturní památkou. S návrhem Národního památkového ústavu souhlasila Rada města Jičína, kterému alej patří. Čtyřřadou téměř 2 kilometry dlouho alej založil v polovině 17. století Albrecht z Valštejna. Je nejstarší dochovanou alejí v Česku s 1140 stromy. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Na Velehrad nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Tradičními cyrilometodějskými oslavami ožije o víkendu Velehrad. Ty letošní spojí svátek svatého Cyrila a Metoděje s poutí lékařů, zdravotních sester a pracovníků ve zdravotnictví, srdcem i rukama aneb ve službě životu, to je letošní podtitul. Dny lidí dobré vůle zahájí sobotu v 18 hodin modlitba za vlast. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Brankář Vítek Vaniček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt na $1 million. Je tu další přestup. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman si vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezonu. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou 6letou smlouvu na celkem $9 milionů. Panthers ho získali už v pondělí z Anaheimu. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Jitka Vrbová, Jen ty má Sázavo, tak to je písnička, která otevřela to poslední společné vysílání v tomto týdnu. A vlastně je to taky takový poslední start do toho pracovního týdne, protože je pátek, je 3. července, svůj svátek slaví Radomír. Radomír neboli Radek, Ráďa. Tak kluci, nemyslíme jenom na všechny, co mají dneska narozeniny, ale i na vás, protože jste vepsáni v kalendáři, tak se vám budeme věnovat krátce po 6:30 v našem pořadu, který se jmenuje Dnešek v kalendáři. Teď ale za malý okamžik muzika a také informace o počasí. Podrobně si řekneme, jak to bude vypadat o víkendu a samozřejmě, jak to bude vypadat hlavně dnes. Jestli je vhodné dneska vzít si deštník, táhnout se s ním a případně ho někde zapomenout, což mi se tady stává zcela pravidelně. Jak mám něco navíc, tak to vždycky někde nechám. Máte to podobně? No tak snad ne. Snad možná dneska ten deštník nebude potřeba. Uvidíme. Za malý okamžik počasí ve vysílání Country Rádia a v této hodině taky někoho budeme probouzet. Tak doufám, že mi budete

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád, myslí, že ho ráda má, a tomu nechci brát.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

Posloucháte Country Radio a teď je přesně 6:45, tak jak to vypadá v tuto chvíli s počasím? Jestli pak máme dneska to počasí výrazně lepší než to včerejší? Hned se na to podíváme. Myslím si, že teploty jsou zhruba na stejno. Jsou kolem 16, maximálně 18 stupňů a opět ta jižní Morava je na tom trošku lépe, než jsme my na tom v Čechách. Musím říct, že třeba na horách je docela frišno naproti těm předchozím dnům nebo třeba uplynulému víkendu. Ty teploty se tam pohybují kolem 7 stupňů Celsia. A pokud vás zajímá souboj, který tady vždycky s Vláďou ráno máme, a to mezi Jizerkou a Kvildou, tak prosím vás, Kvilda dneska kolem 8 stupňů a Jizerka koukám 11 stupňů, takže dneska výhra na Šumavě. Když se podíváme na dopravní nehody, tak máme komplikaci na D2, je to ve směru na brněnskou metropoli, konkrétně tedy na Brno. Máme tam průjezd hlášený se zvýšenou opatrností, protože tam náklaďák vrazil do svodidel. Buďte na sebe opatrní a kdyby něco, klidně nám dejte vědět, jak to vypadá i u vás. 210 323 333.

0: Tak bylo, je a bude.
1: Tak to jsou věci, na které se podíváme právě v tuto chvíli a začneme východem sluníčka, které nám tedy vyšlo ve 4 hodiny a 56 minut, což je úplně stejný čas, jako tomu bylo včera. A zapadat bude taky úplně stejně, nějak se mu to zalíbilo. 21 hodin a 12 minut. Jak to vypadalo v pražském Klementýnu v letech minulých, tak ta nejnižší teplota ta byla naměřena v roce 1864. Šlo o rovných 8 stupňů Celsia. V roce 1952 naopak byla naměřena ta nejvyšší teplota, ta byla 34,4 stupně Celsia. No a jak to bude vypadat dneska? Dnes by mělo být polojasno s kupovitou oblačností na horách s malou pravděpodobností výskytu přehánky. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 25 stupně Celsia. A zajímá vás víkend? Věřím, že ano. Tak předpokládáme, že ráno bude v sobotu jasno nebo skoro jasno a během dne většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. No a neděle, tak tam už očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy počítáme se 27. Tak, tolik tedy informace o počasí pro dnešní den a také pro nadcházející víkend. Ještě nám chybí do kompletní situace o počasí nějaká pranostika. Pro dnešní den žádná, ale pro červenec jich je tu celá řada takových univerzálních, vhodných pro každý den. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. A nebo když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. Tak teď už finále tedy informací o počasí a je čas na muziku. Před námi Eliška Kotlínová, její domovská země, báječná muzika, se kterou to rozpálila třeba na loňských country fontánách. To byla velká paráda.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, krátce před 6:30, mrkneme se na vlakové výluky platné pro dnešní den na trase Branice Tábor, Františkovy lázně Hranice v Čechách, anebo Chomutovka Daň a Klášterec nad Ohří. Tahle výluka vytrvá do 16.7. a týká se pouze osobních vlaků. A děje se něco na silnicích, máme tady pouze jednu kolizi, a to na D2 na 22. kilometru ve směru na Brno. Máme tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, došlo tam k havárii nákladňáku do svodidel. Buďte tam opatrní, malinko tam zvolněte. Přeju hezké ráno a šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country Radio. 1, 2, 3, 4.

0: Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Statisíce Čechů i letos vyráží na letní dovolenou autem. Aby se vysněná cesta k Jadranu nebo do Alp nezměnila v noční můru na krajnici dálnice, nepodceňujte technický stav vozu. Auto si nechte zkontrolovat před dovolenou v servisu. Lidí s duševními obtížemi v Česku přibývá. Podle průzkumu vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18% dospělých. Problém je v tom, že je málo terapeutů. A Český hydrometeorologický ústav zavedl nový systém Výstrach. V něm se dozvíme především konkrétní dopady počasí na lidi a majetek, tedy nejen meteorologické hodnoty. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes budeme oslavovat Radomíry, což je jméno, které vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti s významem starat se a slovem mír, které znamená mír nebo také svět. Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem milý a Radomír se tak překládá jako míromilovný nebo ten, kdo se stará o mír. Je to prostě člověk, který by ani mouše neublížil. V Česku jich máme kolem 8000. Jméno Radomír může znít mírně archaicky a proto se v moderním světě dneska uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Dneska také slaví Anatolie, jde o mužskou variantu jména Anatolij a význam a vznik těchto jmen jsou zcela totožné. Vychází z řeckého slova anatom, které se v překladu překládá jako východní nebo muž z východu. V Zambii mají den svornosti a v Alžírsku den nezávislosti. A když se ještě díváme do mysliveckého kalendáře, tak prosím vás, dneska je mezinárodní den bez igelitových tašek, tak ne, že venku uvidíme někoho s igelitkou.

brontosauři a stánky v našem vysílání 10 minut po půl sedmé. Tak jak to teď aktuálně vypadá na silnicích? Na D1 se nám začala tvořit kolona, je to zhruba od 176. kilometru ve směru na Brno z Prahy, samozřejmě logicky, tak tam se určitě zdržíte, ale já myslím, že kolem toho Brna už je to takové nepříjemné a zdržující se už několik týdnů, možná i měsíců, a ono to tam ještě nějaký ten pátek díky těm obchvatům, které tam dělají, vydrží. Co se týče počasí, tak zůstávají ty teploty poměrně neměnné. Pohybují se mezi 16, maximálně 20 stupni Celsia, ale ta 20, to je spíš výjimka. Týká se jižní Moravy, Břeclav, Podivín, Kobylí a tak podobně. Tak tam si to asi užijete dneska, tam ty teploty budou se blížit k nějakým 28 stupňům Celsia, jinak v Česku by mělo být kolem, nebo konkrétně v Čechách, v Česku celkově by mělo být kolem 26 stupňů, ale právě, že ta jižní Morava je taková specifická a výjimečná, už několik dní tam mají trošičku vyšší teploty. Teď se podíváme za Johnny Cashem, dáme si Beans for Breakfast, tak dobrou chuť.

0: na Country Rádiu.
1: A je tady ten správný čas, je přesně 6:45, tak jdeme někam telefonovat, někam někoho probudit. No, i když probouzení, myslím si, že to dneska nebude. Já myslím, že Ludmila už je dávno vzhůru. Má totiž dneska velký den. Tak uvidíme, jestli nás bude mít alespoň malou chvilku času. Já to myslím, můžu prozradit. Ludmila. Takové zvláštní jméno, ale zní jako velmi, velmi cizojazyčně, až bych tak řekla, zahraničně, se dneska vdává. No vidíte, asi nemá čas, možná už jí paní kadeřnice dělá vlasy, možná už nějaký make-up probíhá, nějaké ty zkoušky, takové to poletování. No a nevypadá to úplně dobře. Ale my tomu rozumíme, jako kdo by měl čas teď zvedat telefony, takhle ve 6:45, když má před sebou takový velký den. Tak necháme to, ale zdravíme moc nevěstu, aby to dneska všechno vyšlo a myslí na ní spoustu lidí a je tady vzkaz pro nevěstu. Milá Lufí, dnes je ten slavný den, kdy s Mírou spojíte své životy a příjmení. Krásný svatební den a krásný společný život vám ze srdce přeje rodina Duškova, teta Iveta, strejda Josef, bratranec Lukáš s manželkou Anetou a holky Justýnka a Julinka. Tak písnička od Lucky Vondráčkové a nejenom od ní, ale i od Honzin Dvěda mladšího. Kdo tě má rád, je připravená, tak přejeme všechno dobré, spoustu krásných společných let a i to dneska všechno vyjde. To počasí už by mělo být mnohem lepší než v tom předchozím týdnu, kdy probíhalo spoustu svadeb za 40 stupňových teplot a to teda muselo být hodně náročné. Tak všechno nej.

Tak to byla Linda upatlaná od marmelády, možná, že upatlení od marmelády nebo i něčeho jiného dobrého, chutného. Budou i návštěvníci Karlových Varů, protože dneska tam začíná filmový festival, už 60. ročník, který připravil celou řadu novinek. Pokud jste tam nikdy nebyli a říkáte si, to je ale prostě třeba jenom pro mladý, anebo to je jenom pro filmové nadšence, tam bude spousta lidí, nebo je to tam moc drahé, tak třeba vás přesvědčím k tomu, že je dobré tam někdy vyrazit a třeba jenom na odpoledne hezky si to tam užít. Dneska dokonce se tam dají sehnat i docela levná ubytování. Mají tam nějaký nový hostel, kde ubytování stojí. Je to teda lepší ve skupinách, protože tam samozřejmě spíte na pokoji po 6 až 8, takže pokud pojedete s nějakou větší skupinkou, tak se to vyplatí. A to ubytování na noc stojí 400 korun, což si myslím, že je jako úplně super, tak pokud nejste zvyklí na nějaké hogofogo hotely, tak si myslím, že tady si to můžete užít. Plus samozřejmě k tomu ten obrovský bonus je užití si 60. ročníku Karlových Varů. Bude tam nový červený koberec, který bude výrazně širší, abyste měli třeba větší možnost si vyfotit ty filmové hvězdy na tom širším koberci, protože si jich tam samozřejmě více vejde. A další z těch novinek je, že poprvé nebude ohňostroj. Od těch ohňostrojů se obecně jako ustupuje i v různých městech, třeba na Silvestra, tak i tady se o to ohňostroje pustí. Dneska to všechno začne. My vás samozřejmě budeme i informovat o tom, jak to tam probíhá, jaké filmy je vhodné vidět, anebo které vyhrají už třeba v příštím týdnu. Teď už si dáme ale ještě nějakou tu muziku, protože do 7 zbývá ještě pár minut, tak toho využijeme. No a po 7 po zprávách Babi Daněk a ročník 47. Přeju vám krásné páteční ráno.

jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj Jeep.

0: Antry počasí.
1: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 stupně Celsia byla o 2,6 stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020. Srážkově byl červen normální. Jak to bude s fotbalovým hřištěm v Mělníku, to ví Luboš Dvořák.
2: Město Mělník obnoví areál fotbalového hřiště FK Pšovka, které bude mít i nový povrch s moderním umělým trávníkem. O zakázku se ucházejí 4 společnosti. Jednoho vybere rada města do poloviny července. Práce by měly začít koncem srpna. Součástí úprav je osvětlení sportoviště, oplocení areálu a také nové chodníky. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O jedné zásadní výluce na železnici teď Luděk Savana Urbánek.
3: 2 roky jezdí regionální vlaky z Horní Lidče do Půchova, aby se zlepšilo dopravní spojení mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Momentálně je však na trati výluka, která potrvá do konce roku. Vlaky nahradily autobusy, jezdit ale už začaly také krajské autobusové linky mezi Českou republikou a Slovenskem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a šampionát bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie. A domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Jenom připomenu, že loni vyhrál Lando Norris a o rok dříve Lewis Hamilton. Program velké ceny Británie odstartuje páteční trénink a kvalifikace na sprint, který se pojede v sobotu od 13 hodin. O 4 hodiny později se pojede kvalifikace na hlavní závod, který je v neděli naplánován na 16. hodinu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: zase se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Babi Daněk, ročník 47 ve vysílání Country Rádia je v 7 hodin a 6 minut. Tak tahle ta písnička už je u konce, ale před námi jich je celá řada a taky spoustu informací. Tak trošku jako zabředneme do té minulosti, protože tahle hodina bude minulosti takzvaně plná, bych řekla. Protože nejdříve se podíváme do historie, budou tady data v datech. Po 7:30 se podíváme zase na ranní otazník, který už je také minulostí, protože proběhl včera, ale měl takové poměrně zásadní téma. Týkal se toalet, jo, a výzdoby toalet. Tak pokud jste včera neslyšeli, nebo jste slyšeli a říkali jste si, no teda, to bylo ale zapeklité téma. Chci si poslechnout víc, tak po 7:30 budete mít příležitost. Jinak připomínám, že je 3. července, je poslední pracovní den v týdnu, tedy pátek. No a 3. červenec je zajímavý zejména tím, že začíná tedy filmový festival v Karlových Varech, už jeho 60. ročník. Včera už přiletěl Dustin Hoffman, což je vlastně ta vůbec největší hvězda. Takže v Česku Dustin Hoffman, máte příležitost ho vidět, protože chce vidět i nějaké snímky, takže možná, že s ním budete sedět v sále. No a dneska máme také Mezinárodní den bez plastových tašek, jo? To znamená bez igelitek, takže dneska na ně zapomeňte, možná, že už navždy, protože možná, že už je to takový přežitek a možná, že máte spíchlou vlastní tašku, která je vlastně na věky, jo? Když se ucho neutrhne, tak si myslím, že je na věky, ne jako ta plastová. Tak nezapomínejte na tyto zásadní dny a taky nezapomínejte poslouchat Country Radio, protože teď už je tu Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. Krásná svěžná píseň a bude to i Věra Martinová. Tak krásné ráno a hezký poslech.

Zítra možná další vlaky pojedou, ale některé vlaky dneska teda rozhodně nepojedou, zejména mezi trasami nebo mezi stanicemi nad Doubravou, Chotěboř, Branice, Tábor nebo Úpořiny, Radejčín. A ono vlastně ani na těch silnicích to není úplně ideální. Třeba v tuto chvíli máme kolizi v Českých Budějovicích na Husově třídě, tak si tam dávejte pozor. No a počasí, alespoň to nám dělá radost, tak musím říct, že asi ano, protože po těch horkých dnech máme tady docela taková příjemná letní, ryze letní rána s teplotami mezi 16 až 20 stupni Celsia, ale když to řekneme průměrem, tak Česko aktuálně teploty kolem 16 stupňů Celsia. Teď těsně před 7:45. Ve vysílání Country Rádia už pokračujeme s další muzikou. Tohle je muzika, kterou má na svědomí Karel Gott. Je to písnička, která se jmenuje Della. Tak pěkný pátek.

0: datech aneb významné události dnešního dne.
1: Tak se mrkneme na to, co se událo v minulosti. Představte si, že tomu je pouhých 49 let, co byla poprvé použita pro lékařské vyšetření magnetická rezonance. Dneska to považujeme za celkem běžnou věc. Mrkneme se i na narozeniny. Ty by dneska slavil Leoš Janáček, hudební skladatel, kromě jiných kvůli velkému úspěchu opery Její pastorkyně. V roce 1883 se narodil pražsko-německý spisovatel. Napsal 3 romány Amerika, Proces a zámek a také řadu povídek a novel Franz Kafka. V roce 1947 a tím pádem dneska slaví narozeniny herečka Jana Švandová. Podíváme se do světa, kde se v roce 1962 toho dnešního dne narodil Tom Cruise, americký herec, scenárista, producent a také režisér. Nejvíce známý je asi z filmu nebo z řady filmu Mission Impossible. Podíváme se do roku 1847. Tehdy zemřel vlastenec, který hrál česky a je přezdíván patriarcha českého loutkářství, Matěj Kopecký. Jeho hlavní témata byla Faust, Český Honza a čerti. V roce 1941 nás opustil Václav Hlinomas, hudební skladatel, který byl nejvíc znám svými sbory a skladbami pro tělovýchovná cvičení, zejména pro Sokol. No a v roce 2017, to znamená, že tomu je právě dneska 9 let, co zemřel italský herec, spisovatel a režisér, který je nejvíce známý z různých komedií, které mají jedno společné, a sice Pana účetního. Takže Paolo Villaggio a Malery Pana účetního. Tolik tedy dnešní data v datech. Podíváme se za kapelou Camelot, Země tvých dlaní. To je muzika, která už je teď připravená.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Každý svoje dveře zhrubí.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, za 7:45, tak se díváme na silnice a také na dopravní koleje, protože to jsou informace, které očekáváte kolem těch půl, vždycky na Country rádiu. Františkovy Lázně, hranice v Čechách, Branice, Tábor, Úpořin, Radejčín nebo Vsetín, Půchov, to jsou výluky vlakové. No a co se děje na silnicích, tak komplikace máme hlavně v Českých Budějovicích, kde se tedy střetly dva osobáky na Lidické třídě a taky na Husově třídě. Další hlavní tahy by měly být snad v pořádku, zatím tak snad nám to vydrží při pátku 3. července. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze se stal vojenský lékař Luděk Hána. Hána vystřídal po dvou letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. V Plzni na Lochotíně se otevřel první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště nedaleko centra Atom. Zaskočila ale vysoká cena za rezidentní stání. Některé pražské městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. Třeba v Praze 8 ale sečení pokračovalo i v horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodili. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera éterem Country Radia proběhla otázka, kdy jsem se vás ptala, jakou jste měli v 80. a 90. letech výzdobu toalety, protože pokud si dobře vzpomínáte, tak tenkrát strašně frčely různé plakáty. To teda dneska už si moc nedovedu představit, jenom možná z nějakých takových těch starších, na těch starších toaletách nebo v nějakých oldschoolových bytech. Visel vám taky doma šimpanz s raketou nebo banánem, nebo dokonce to byl šimpanz. Ten šimpanz se vlastně objevoval v různých mutacích. A byl taky šimpanz s novinami a psali jste i o jiných plakátech a hojně příspěvku je na Facebooku Country Radia, kde si je jednak můžete přečíst a jednak z nich budu taky čerpat. A v tuto chvíli se podíváme ale i na SMSky, které ještě včera došly. Napsala nám Kamča, ahoj Kačko, super téma. My jsme tam měli slečnu prasátka v růžových šatičkách, která sedí na WC. Má průsvitné růžové titěrné kalhotky, které má spadat ke kotníčkům. Byla kreslená a jako dítěti mi to připadalo krásné. A toho šimpanze měli doma u kámošky. No tak vidíte, ten šimpanz prostě frčel. Napsal nám i náš posluchač Bubík, který napsal, my jsme na latríně za chatou žádné plakáty neměli. Za to tam stále bylo rudé právo, protože stejně špatně jako plakáty se tenkrát scháněl i toaletní papír. Jo, na chatách, no jo, na chatách. Tam se vždycky na tuhle důležitou věc zapomnělo. A pak prostě ještě, že byly ty noviny. No, to jsou vzpomínky. Tak napsala nám Bára, že v 90. letech měli doma na záchodě plakát s Jimem Morrisonem z Doors. O, tak teda vy jste byli takový docela jako progresivní rodina, musím říct. Evička tam měla katapulty, vidíte, tak prostě hudební kapely taky frčely. Ale přišel nám tady i příspěvek, kde já jsem si, musím říct, že tento plakát taky hnedka vybavila. A to byl takový plakát, kde byla jistá dáma v takové velmi krátké sukínce. Vlastně byla otočená zády, ohnutá a dívala se takovým šibalským pohledem zpátky. Možná, že si taky vybavíte, no jo, tak to měli zejména asi pánové. Tak to byla taková vzpomínka na jednu takovou celkem zásadní věc. Možná, že jste na to už zapomněli, jak tenkrát byly ty toalety vyzdobené. Tak tohle byla taková malá připomínka. A další z obrázky na Facebooku Country Radia. Look out.

Čas zpívala Lenka Filipová v našem vysílání. No, tak čas může i za to, že teploty pomaličku stoupají směrem nahoru. Už teď máme v Česku kolem 16 až 20 stupňů Celsia, přičemž ta 20 ta se drží stále na té Moravě, ale dnes by mělo být 20 až 24 stupňů a na jihu Moravy 27 stupňů Celsia. Čekáme polojasný až oblačný den. Zítra bude nádherně. Zítra budou ty teploty taky kolem těch 24-25 stupňů, ale bude jasno. V neděli se to zase trošku pokazí, tak si naplánujte třeba nějaké pěkné výlety právě na sobotu. Jak to vypadá na silnicích, tak komplikace jsou stále na té D1 ve směru na Brno. Chvílemi to stojí, chvílemi postojí, ale zejména tedy kamiony od 173. kilometru až do 196. To máte více než 20 kilometrů. Chvíli stojí, chvíli jedou, ale tvoří z místy i souvislou kolonu, takže tam je určité omezení. Osobní automobily by to mělo zdržet jenom málo. Tolik tedy informace o muzice. Tady je Epidemie.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A je tady naše skvělá soutěž, kdy poznáváme jednu osobu. No a protože dneska vlastně vysílám sama celý tento týden, tak si sem vždycky zvu naše kolegyně. A máme to pěkně na střídačku, takže dneska je tady Radunka. Moc tě zdravím, hezký pátek, ahoj.
2: Přeji krásný pátek všem.
1: Tak Ráďa dneska bude opět předčítat otázky a půjde spolu s vámi, milí posluchači, hádat, koho já dneska budu představovat. Vy si můžete zatím představovat, o kom asi tak bude řeč, jestli to bude muž nebo žena. Jestli to bude herec, nebo jestli to bude herečka, nebo případně třeba možná i někdo z politiky, možná nějaký zpěvák, jo, to uvidíme. Bude to zapeklité, jako vždy. 210 323 333, to je telefonní číslo, které už si můžete teďka předťukat do vašich telefonních aparátů. A my jdeme na to, můžeme začít první otázkou.
2: Známe vás všichni, co teď posloucháme?
1: No tak doufám, že ano, i když už nejsem na tomto světě, ale jako někdejšího herce mě určitě proslavila řada rolí.
2: Například?
1: No, vy asi nechcete dlouho hádat, že? Tak prozradím, že šlo o primáře Sovu.
2: A měl jste i jiné role v jiných seriálech či snímcích?
1: Všichni moji blízcí, Obchod na Korze nebo Tisícročná včela.
2: Hrál jste i v divadle?
1: Ano, ve Slovenském národním divadle.
2: A kdy jste zemřel?
1: Teď, 29. června, to bylo právě 11 let. Tak kdo pak já jsem? Začaly nám tady zvonit telefony, řekla bych, že už po druhé otázce, která byla docela jako zásadní, tam byl ten primář Sova. Takže teď, kdybychom to na první dobrou nedali, tak to by byla teda, co? To bychom se hodně divili. Já myslím, že to dáme. Country Radio, hezké ráno.
3: Hezké ráno, zdravím vás, Roman u telefonu.
1: Tak Romane, tak schválně, si to spletete, jo?
3: Určitě jsem si myslím, že je to Ladislav Chudík.
1: Myslíte si to, nebo prostě jste si naprosto jistý?
3: No určitě to je, ale mohli byste říct taky potom toho mladýho, ale ten, myslím, netuším, jestli dělal primáře Frej vůbec.
1: Tak
3: po tatínkovi v uvozovkách.
1: Jdeme zkusit, jestli máte správnou odpověď. A vzhledem k tomu, že slyšíte potlesk, tak je to samozřejmě správná odpověď. Byl to Ladislav Chudík. A vy už jste volal hnedka od začátku, věděl jste hnedka třeba po té druhé otázce?
3: Po té druhé otázce, ano.
1: Jo, a říkal jste si, tak to a už nepotřebuju žádné další otázky ani odpovědi, to je naprosto jasná věc. Tak dneska to bylo docela lehké, ale vy jste měl to obrovské štěstí, že jste se dovolal jako první, tak vám moc gratulujeme. Ladislav Chudík byl tím, koho jsme dneska hádali. Tak mi vydržte na lince, máte od nás. Deštník Country Rádia.
3: Děkuji.
1: Tak hezké ráno přejeme a tady už je Neto a Pavel Kaiser a já Radunce moc děkuju za spolupráci, za hezký týden.
2: Taky děkuju a přeji všem krásný

Chris Christopherson dospívává už svoji písničku, která se jmenovala Help Me Make It Through The Night a čeká nás ještě Ladislav Vodička. To před chvílí, než odbije ta 8. hodina raní Ramesis zprávy a také info o počasí pro dnešní den. Pak nás čeká Vaby Rivola a taky Miki Rivola a to už začne další společná hodina. Po 8. se zase na vás těším.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze.

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejší přepravu.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
6: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je doba dovolených a miliony Čechů se tradičně vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část vyrazí vlastním autem. Letos musí kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s citelně dražším palivem. Při cestě k moři se vyplatí natankovat v Česku. Především nafta je u nás levná. Natankováním doma jde například proti Rakousku ušetřit až 8 korun za litr. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes začíná. Na závěr večera návštěvníky a vlastně i široké okolí čeká show 1300 dronů. Prodej vstupenek začal už včera. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun, při nákupu akreditace se podstatně sníží. A ještě dodám, že festival trvá do 11. července. Které místo by se mohlo stát kulturní památkou, to ví Luboš Dvořák.
2: Valštejnova Lipová alej by mohla být kulturní památkou. S návrhem Národního památkového ústavu souhlasila Rada města Jičína, kterému alej patří. Čtyřřadou téměř 2 kilometry dlouho alej založil v polovině 17. století Albrecht z Valštejna. Je nejstarší dochovanou alejí v Česku s 1140 stromy. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Na Velehrad nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Tradičními cyrilometodějskými oslavami ožije o víkendu Velehrad. Ty letošní spojí svátek svatého Cyrila a Metoděje s poutí lékařů, zdravotních sester a pracovníků ve zdravotnictví, srdcem i rukama a neb ve službě životu. To je letošní podtitul. Dny lidí dobré vůle zahájí sobotu v 18 hodin modlitba za vlast. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Brankář Vítek Vaniček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt na $1 million. Je tu další přestup. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman si vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezonu. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou 6letou smlouvu na celkem $9 milionů. Panthers ho získali už v pondělí s Anaheimem. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: 17 dnů, no tak když to spočítáme, co se stane za 17 dnů od toho 3. července, což je tedy ten dnešní den, tak prosím vás, to bude 20. července, svůj svátek bude mít Ilja a bude to řadu let od doby, kdy Neil Armstrong přistál na měsíci, jo, protože to bylo 20. července roku 1969, tak si to můžete spočítat, no to už je, jejda, přes 50 let. Tak to je asi to nejzásadnější, co se událo. Jo, taky bude Mezinárodní den šachu. Tak to, kdybyste chtěli dělat nějaké velké přípravy, třeba očistit šachovnici a zkusit si zahrát šachy třeba po letech. Jejda, já jsem šachy hrála možná naposledy ve školce, tak bych to mohla taky zkusit, jestli to ještě vůbec zvládnu a jestli vůbec vím, co je to šachmat. Před námi je Jaroslav Samson Lang, dáme si jeho písničku České lesy, bude i Valdemar Matuška v dnešním pátečním vysílání na Country Rádiu. Máme tedy 3. července a svůj svátek, to jsme ještě nezmínili, na to jsme zapomněli, to je další zásadní věc tohoto dne, slaví Radomír. Tak milí Radomírové, přejeme vám všechno nejlepší a nezapomínáme ani na holky, které nosí toto jméno a jmenují se Radomíry. Tak všechno nej, užijte si pátek i samozřejmě dnešní oslavu.
1: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: Vybrat si tu jednu a tu pravou je samozřejmě docela zásadní. Je to nejenom pro muže, ale i pro ženy. Je docela zásadní a důležité a velmi těžké vybrat si toho nejsprávnějšího muže. Tak já věřím, že po svém boku to správnou polovičku máte. Jestli ne teď, tak určitě během dnešního dne se uvidíte. Dáte si pusu a zejména všem Radomírům přejeme tedy všechno nejlepší, aby tu pusu dostali minimálně jednu. Mrkneme se na silnice, na D1 na 179. kilometru ve směru na Brno. Tam to vře už od rána a teď ještě kvůli tomu, že tam je dopravní nehoda. Tak s tím počítejte. No a nějakou pozitivní zprávu pro vás taky nesu, nebojte, týká se počasí, teploty jsou příjemné. Teď po ránu si myslím, že je to ideální na procházku. Když jsem jela do rádia kolem té 5. hodiny raní, tak jsem viděla spoustu lidí, kteří venčili své pejsky, využívali evidentně toho, že je počasí velmi příjemné a že je to taková ta prostě ideální raní letní prostě procházka. A taky spoustu lidí šlo běhat anebo se procházet, tak můžete toho využít i teď. Si myslím, že ty teploty jsou kolem 15 až 18 stupňů, na jižní Moravě kolem 20, už někde místy i 21. Tak to byly ty pozitivní zprávy a pozitivní muzika, ta je tady taky.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou člověka, který nás mnoho let bavil a myslím si, že ještě spoustu let nás bavit bude ve filmech, které všichni dobře známe. Jde o Maléry pana účetního. Dneska máme pod lupou Paolo Villaggio, což je člověk, který nás bohužel opustil v roce 2017 právě toho dnešního dne. Šlo o italského herce, spisovatele a režiséra, který byl známý především z komedií Nedotýkej se bílé ženy a Maléry pana účetního. Paolo Villaggio se narodil v Janově v roce 1932. Dětství prožil v chudobě během druhé světové války. Později prošel mnoha povoláními, mezi nimi byl také úředníkem. Svou nejvýraznější postavu, kterou vymyslel, uvedl do literatury a na filmovém plátně také Paolo Villaggio stvárnil, se stal účetní Ugo Fantozzi. Úspěch první knihy i prvního filmu vedl k tomu, že se Fantozzi objevil ještě v 9 filmových a 7 knižních pokračováních. Jak bychom vám toho Fantozziho představili? Je to účetní, věčný smolař. Jeho život je zobrazován s extravagantní nadsázkou. Karikuje přitom zvyky a obyčeje italské nižší střední třídy. Fantozzi má nepříliš pohlednou, leč oddanou manželku jménem Pina a také dceru Mariangelu, která je tak ošklivá, že si ji všichni pletou s opicí. Pracuje ve firmě, kde zažívá řadu příkoří, jimž se snaží čelit a uchovat si důstojnost, byť neopouští servilní postoj, podobně jako ostatní zaměstnanci. Tak jací byli ti účetní, zrození pana účetního, nesnáze pana účetního, Maléry, super účetní, pan účetní jde do důchodu, pan účetní se nevzdává a celá řada další. Tak to byla připomínka tohoto skvělého herce, na kterého teda já osobně velmi ráda vzpomínám, snad i vy. Tolik tedy Paolo Villaggio ve vysílání Country Rádia v pořadu pod lupou. A teď už Marty Stewart postará se o muziku pro nadcházející zhruba 3 minutky. Hey Porter.

0: Country rádiem na cestách.
1: Už se nám blíží 8:30, za malý okamžik odby a ještě předtím se dozvíte z Country rádia, kde pak nám najezdí vláčky. Na trasách Plzeň Klatovy platí výluka, takže tam pojedete autobusovou dopravou, to minimálně do poloviny července. Podobná situace platí i na trase Františkovy Lázně Hranice v Čechách nebo Chomutov Kadaň a Klášterec nad Ohří. Zde se nesvezete do 16. července. Na silnicích není úplně klid, zejména tedy na D1, tam je rušno, zejména před Brnem, 179. kilometr ve směru na Brno, právě tam se bouralo a právě těsně před Brnem jsou kolony kamionů už někde od 160. kilometru. To je k doprava na Country rádiu. Tak si dáme krátké zprávy, nějaké info o počasí a pak už zase muzika. Rangers, Krajina oblých kopců.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
1: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
0: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
1: Zuzano.
0: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
2: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Rádio.
0: Radio. Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. Statisíce Čechů i letos vyráží na letní dovolenou autem. Aby se vysněná cesta k Jadranu nebo do Alp nezměnila v noční můru na krajnici dálnice, nepodceňujte technický stav vozu. Auto si nechte zkontrolovat před dovolenou v servisu. Lidí s duševními obtížemi v Česku přibývá. Podle průzkumu vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18% dospělých. Problém je v tom, že je málo terapeutů. A Český hydrometeorologický ústav zavedl nový systém Výstrach. V něm se dozvíme především konkrétní dopady počasí na lidi a majetek, tedy nejen meteorologické hodnoty. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnes budeme oslavovat Radomíry, což je jméno, které vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti s významem starat se a slovem mír, které znamená mír nebo také svět. Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem milý a Radomír se tak překládá jako míromilovný nebo ten, kdo se stará o mír. Je to prostě člověk, který by ani mouše neublížil. V Česku jich máme kolem 8000. Jméno Radomír může znít mírně archaicky a proto se v moderním světě dneska uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Dneska také slaví Anatolie, jde o mužskou variantu jména Anatolij a význam a vznik těchto jmen jsou zcela totožné. Vychází z řeckého slova anatom, které se v překladu překládá jako východní nebo muž z východu. V Zambii mají den svornosti a v Alžírsku den nezávislosti. A když se ještě díváme do mysliveckého kalendáře, tak prosím vás, dneska je mezinárodní den bez igelitových tašek, tak ne, že venku uvidíme někoho s igelitkou.

8.41 na Country Rádiu. Tak když se dívám na nejvyšší rekordní teploty za včerejší den, tak v Brandýse nad Labem naměřili něco málo přes 30 stupňů Celsia. Zatímco na Horské Kvildě byla ta nejnižší teplota včera naměřena 6,5 stupně. No, vidíte. Tak dneska to vypadá úplně jinak zatím. V Praze v Klementinu je nejvyšší teplota a jde o 24 stupňů Celsia. Hned potom v závěsu Jižní Morava, tam je kolem 21-22 stupňů. Jinak řekněme průměrem kolem 16-17 stupňů v tuto chvíli. No a jak to vypadá na silnicích D7 u letiště, tak tam se nám tvoří kolony. A je úplně jedno, jestli jedete ze Slaného nebo od Evropské z Prahy, tak je to prostě komplikované a taky se samozřejmě tvoří kolony před Brnem, s tím asi počítáte, tedy alespoň doufám. Teď v 8.42 bych vás ráda pozvala na za chviličku poslouchání Country Rádia, protože tady budeme zpívat jednu krásnou zásadní píseň, která je taková, řekla bych, ryze tremská nebo countryová a někdo z vás ji dospívá. Někdo, kdo se na to cítí, kdo dneska ví, že to prostě dá, 210 323 333, to je telefonní linka sem k nám do studia a můžete zkusit svoje štěstí. Ve hře je triko.

0: Dospíváš to?
1: Uvidíme, zdali fakt dneska někdo dospívá písničku, kterou tady už mám připravenou. Já samozřejmě znám její název a znám i interpreta, dokonce znám i pár slov. Jo, no, možná, že bych to taky dala, ale neumím asi tak dobře zpívat jako náš posluchač, který je na lince. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak kdo je na lince?
2: Doležal.
1: A vaše křesní jméno?
2: Jarmil Kutná Hora.
1: Tak Jarmile, moc vás zdravím. Jste připraven zaspívat nám písničku?
2: Ano, jsem připraven.
1: Ale nejen takhle dajakou, jenom tu, kterou tady mám připravenou, je to jeden takový malý úryvek, který má asi 6,5 vteřiny konkrétně, tak já vám ho teď pustím a hned jak skončí, tak vy pokračujete. Jdeme
2: dobře,
1: na to?
2: Pustím se do toho, na to vám neodpudím posluchače.
1: Ale prosím vás, to by bylo, kdybych začala zpívat spolu s vámi, což se možná taky podaří, uvidíme.
2: To tak, bych byl rád.
1: Jdeme na to. Rovnou, jo, tady rovnou.
2: Rovnou, jo, tady rovnou. Mně se udělalo v okno.
1: Rovnou, jen tady rovnou. Kdo to zpívá?
2: Lupavci.
1: No, tohle je Michal Tučný. Tohle je Michal Tučný, rovnou, tady rovnou. Nevzpomenete si ani vůbec na kousíček?
2: Jedno slovíčko by mi stačilo, já tu písničku znám.
1: No tak rovnou, jo, tady rovnou, prostě. No, no, prostě.
2: Prostě tě pít a nehledej mě víc.
1: No, no, to ti říkám.
2: To ti říkám rovnou.
1: No vidíte, tak jsme to poskládali. No tak super.
2: Teda já už jsem se bála.
1: Teď jsem se teda fakt lekla. Jako ještě, že jste řekli, že stačí jedno slovo a fakt to stačilo. Tak jsem vás trošku jako naťukla, jo. Nakonec jsem musela zpívat, tak teď už nás sice nikdo neposlouchá, ale to nevadí, vy jste vyhrál tričko Country Rádia.
2: Ježi, moc děkuju.
1: No vidíte, poskládali jsme to, vždycky se to nějak udělá. Tak moc gratuluju, zdravím tam, kde nás posloucháte. A tady máme Michala Tučného a Greenhorns rovnou, jen tady rovnou. Tak tady si to můžeme všichni osvěžit. Jak je to dál?

Dave and Sugar zpívají The Doors Always Open. Tyhle dveře jsou vždycky otevřené pro vás, posluchače Country Rádia, jsou takový samozřejmě vždycky otevřené dveře do takového hudebního archivu Country Rádia, ze kterého vybíráme stále ty skvělé písničky. Věřím, že i vám přijde vhod za chvilku Vandr do 50. a po 9. to znamená po zprávách třeba Pavlína Jíšová, Marien, Karel Kahovec, Karel Zich, Johnny Cash. Ty, ale to je teda playlist. To teda se máme opravdu na co těšit. Tak zůstaňte s námi, poslouchejte dál Country Rádio. Přeju vám krásné ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností mohou vyskytovat i přeháňky. Teploty vystoupí na 22 až 29 stupňů Celsia.
2: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme zprávou pro šoféry. Malý crossover Škoda Kylak, vyvinutý původně pro indický trh, by mohl nakonec zamířit i do Evropy. Pro značku by představoval nejmenší a nejdostupnější model, který se zařadí pod Fabii. Musel by ale projít úpravami, které teď Škodovka zvažuje. Tato malá Škodovka by mohla stát pod 200 000 korun. Oteplování a globální klimatické změny mají zásadní vliv na přírodu. Odborníci varují, že se dnes dostávají na nevhodná místa odolné a jedovaté dřeviny, které mohou být nebezpečím pro děti i zvířata. Potvrdilo to nedávné mapování výskytu dřevin, které ukázalo, že problém se týká hlavně novějších sídlišť. Jedním z příkladů je štědřenec. A přestože jde o hezky vypadající květoucí strom, jeho plody jsou prudce jedovaté. Navíc mohou dětem připomínat hrášek. Školáci mají stále šanci, blíže Luboš Dvořák.
2: Neúspěšní uchazeči u přijímacích zkoušek stále mají šanci dostat se na střední školu ve středních Čechách. Po druhém kole v kraji zbylo zhruba 12 stovek volných míst napříč obory. Třetí a případná další kola přijímaček slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním ani druhém kole, nebo se nikam nehlásili. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Včely i letos pilně pracují. Tady je Luděk Savana Urbánek.
3: Včelstva chovaná Zlínským krajem v zahradě Čiperovy vily mají za sebou první letošní stáčení medu. Ze tří úlů včelaři získali přibližně 30 litrů medu, který po stočení do sklenic poslouží jako propagační předmět Zlínského kraje. Chov včel zároveň přispívá k opylování okolní zeleně a podporuje biodiverzitu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. O osmifinále Wimbledonu dnes zabojuje trojice českých tenistů. Slavný turnaj monitoruje náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: O postup si zahraje nasazená desítka Karolína Muchová. Její soupeřkou bude thajská kvalifikantka Savank Kevová. Dojde také na čistě český souboj. Předloňskou šampionku Wimbledonu Barboru Krejčíkovou vyzve v prvním vzájemném zápase kariéry Nikola Bartuňková.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krajina v tobě a kapela Marien, která se přesně za týden vydá do Ratibořic, navštíví tam Rudrův mlýn a odehraje tam svůj skvělý koncert. A pokud vám ten název Rudrův mlýn něco říká, tak ano, je to jedno z dějišť románu Babička. Tak přesně tam vystoupí, je to tam nádherné. Jestli jste tam nikdy nebyli, tak vřele doporučuji návštěvu Ratibořic a Rudrova mlýna. A když už tam budete, tak si rovnou skočte i na koncert kapely Marien. Přesně za týden a myslím, že začíná ten koncert kolem 6. Na Country Radio je další hodina před námi spolu s Karlem Kahovcem, Karlem Zichem, Johnny Cashem a taky tématem, které tu pro vás mám dneska připraveno. Protože je pátek, tak zvolím jedno jediné slovo. Už ho mám připravené, ale zatím vám ho neřeknu. Dneska se místo ranního otazníku utkáme s jedním slovem a vy na toto slovo budete reagovat. Věřím, že vám bude mít co říci. Teď už ale muzika. Zdraví vás Katka Čepelíková od mikrofonu Country Radio. Při pátku 3. července začíná filmový festival.

trochu svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: igelitka? Igelitku jsem dneska zvolila zejména proto, protože dneska máme Mezinárodní den bez igelitových tašek. Cílem tohoto dne je upozornit na tu obrovskou spotřebu jednorázových plastů a samozřejmě také třeba podpořit užívání takových těch látkových tašek, batohů, síťovek, prostě těch tašek, které, nebo přenosních nějakých zařízení, které jsou prostě více než na jedno použití, protože to si představte, že průměrná doba použití jedné igelitové tašky je pouhých 15 minut. Jo, to je neuvěřitelné. To není vlastně ani cesta domů, jo, protože ona vám leckdy taky ta igelitová taška ani nevydrží, že? Vzpomínáte ještě na to, když se igelitové tašky dávaly v obchodech zadarmo, jak si každý v podstatě bral igelitku na jednotlivé věci a čím více igelitek, tak tím lépe. Tak představte si, že už od 1. ledna 2018 ty igelitky zadarmo nedostáváme, ale myslím si, že nastane jednou a možná, že se hodně blíží ta doba, kdy přestanou být i igelitové sáčky v obchodech naprosto běžné. Uvažuje se o nějakých alternativách, anebo také o tom, že tam prostě nebudou vůbec. No, to bude něco, to bude tedy něco. Myslím si, že je docela dobré zdůraznit, že prostě ten igelitový sáček v obchodě nepotřebujeme úplně na všechno, zejména ne třeba na ovoce nebo zeleninu, které má tu svoji vlastní ochranou vrstvu. To jsou banány, to jsou třeba pomeranče, to jsou mandarinky. Pokud toho nekupujete prostě kvantakil, tak samozřejmě to můžete normálně dát do vozíku i bez toho. A myslím, že to spoustu lidí nedělá. A kdyby jsme to začali trošku více dělat, tak by se taky nějaký ten plast ušetřil. Tak co se vám vybaví, když se řekne igelitka? Tak to je téma pro dnešní den, pro dnešní dopoledne na Country Radio a já už teď čekám na vaše příspěvky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne s Country rádiem. Branice, Tábor nebo Plzeň, Klatovy, to jsou dvě trasy, na kterých dneska vlaky nepojedou, ale pojedou autobusy, ty vás odvezou z Branic do Tábora i z Plzně do Klatov. Podobná výluka je i na trase Vsetín-Puchov nebo Praha-Bubny, Praha-Masarykovo nádraží, s tím rozdílem, že tyto dvě výluky vytrvají až do konce roku. Tak, teď už to nespletu, koukneme se na silnice, v Plzni se bouralo v ulici Pilařské, máme tam dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Bouralo se také v Praze na křižovatce ulice Dukelských hrdinů a nábřeží Kapitána Jaroše. Ještě mrkneme jedním okem na Pražský okruh, protože na 21. kilometru ve směru na D1 máme v sobě dvě osobní vozidla, na místo už jede policie České republiky. Doprava pryč, tak si dáme nějakou muziku, za malý okamžik už nás čeká Jarek Nohavica, Jdou po mně, jdou.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Trampské tamtamy na Country Radio.
6: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

spíš lásko má. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: igelitka. Dneska jsem zvolila toto téma, protože myslivecký kalendář mi tak trošku nahrál. Dneska je totiž Mezinárodní den bez igelitových tašek a určitě si ještě všichni vzpomínáte, jak jsme ty igelitové tašky dostávali v obchodech úplně zdarma. Potom jsme si je doma syslili, schovávali a musím říct, že oni to byly takové ty z takového toho lehkého plastu, jo? To byly takové ty lehoučké a já jsem si je taky vždycky schovávala, potom jsem je prostě vytahovala, dávala jsem do nich třeba nějaký odpad nebo slupky, pak jsem to jako dále třídila. A musím říct, že se mi jednou stalo, když jsem takhle šáhla hluboko do toho šuplíku, že tam byl jenom takový jakoby prášek, že už tam byly tak dlouho, že se úplně jako rozdrobily na prach ty igelitky. Já jsem koukala, kde se to tam vzalo a teď, než mi to došlo, že to je prostě několik starých igelitek, tak teda to chviličku trvalo. A tak už je to dávno, teď už jsem snad chytřejší. Ale vy tady o těch starých igelitkách píšete, dokonce píšete, že je sbíráte a že máte doma opravdu jako hodně staré igelitové tašky. Dokonce i snad 50 let, jako jo, že jste je tenkrát sbírali. Napsal to třeba Zbyněk. Zhruba před 50 lety, v dobách minulých, se občas u nás konaly různé výstavy, nějaké zahraniční firmy. Bylo to na velké fronty a na všech výstavách firma rozdávala vlastní igelitové tašky. Neúplně automaticky, že by tam leželi, ale muselo se u stánku vytrvat a čekat, až někdo z podpultu vytáhne tašky a chvíli je rozdává. A člověk je musel doslova urvat, aby je získal. Tyto igelitky jsem nikdy nepoužil ani nevyhodil a mám je uložené na památku, celkem slušnou sbírku. Ale to asi myslíte takové ty pevné igelitové tašky. A teď si vemte, že vy je máte doma 50 let a jsou pořád krásné. A teď si vemte, že ji před 50 lety někdo vyhodil v lese. Jak asi vypadá, jo? Tak v tom je právě problém těch plastů a právě tomu je věnován ten Mezinárodní den bez igelitových tašek, aby jsme trošku více přemýšleli, jestli všechny ty igelitky, které máme a různě jakoby někam zahodíme a nevytřídíme, jestli je fakt jako potřebujeme. Tak to je jenom takové jako malé zamyšlení. Ale pojďme to vzít trošku taky s humorem. Pavel nám napsal: zdravím, igelitka za našich školních let to byla totální provokace učitelského sboru. Kdo si nesl tělocvik v božích igelitkách Marlboro, LM nebo Sony, tak to byla vstupenka do té lepší party ve třídě. Já myslím si, že taky to bylo pro černý puntík u učitelů. Pavle, to je moc fajn, tak tohle je výherní příspěvek, protože to se mi teda moc líbí, že jste takhle zabrousil do tak hluboké historie. Tak děkuju, určitě se ozvěte 210 323 333. Tak určitě se tomuto tématu budeme ještě v blízkých dnech věnovat, třeba v pondělí, kdy tady spolu s vámi taky budu dopoledne mezi 8 a hodinou 12 ve svátek. Teď je děkuju za vaše příspěvky, kterých jste poslali opravdu hodně. Pakliže si chcete něco počíst, Facebook je vám k dispozici.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Faith Hill a Disky jsou vysílání Country Rádia. Tak dnes máme takový hodně filmový den. Začíná 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. Dneska jsme si hodně povídali o člověku jménem Paolo Villaggio, což je ten pán, co hrál v Malérech pana účetního. Dnes máme totiž výročí jeho úmrtí, tak jsme vzpomínali na jeho skvělé filmy. A dnes večer budeme taky pokračovat s limonádovým Joe, protože letos je to 80 let od vydání této knihy a film byl poté natočen v roce 1964. No a u této příležitosti dneska v 19 hodin zazní v části pořadu pátečního speciálu, který bude s Ivanem Mládkem, Libunou a Lenkou Plačkovou, tak hovorů z Loun, bude tam rozhovor s Karlem Fialou, tak si ho nenechte ujít. Po 10. hodině vás čeká ale další filmový fanda a to už je Milan Schmidt. Přinese vám spoustu soutěží, tak si s ním užijte krásné dopoledne i odpoledne toho pátečního dne.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 stupně Celsia byla o 2,6 stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020. Srážkově byl červen normální. Jak to bude s fotbalovým hřištěm v Mělníku, to ví Luboš Dvořák.
2: Město Mělník obnoví areál fotbalového hřiště FK Pšovka, které bude mít i nový povrch s moderním umělým trávníkem. O zakázku se ucházejí čtyři společnosti. Jednoho vybere rada města do poloviny července. Práce by měly začít koncem srpna. Součástí úprav je osvětlení sportoviště, oplocení areálu a také nové chodníky. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O jedné zásadní výluce na železnici teď Luděk Savana Urbánek.
3: Dva roky jezdí regionální vlaky z Horní Lidče do Půchova, aby se zlepšilo dopravní spojení mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Momentálně je však na trati výluka, která potrvá do konce roku. Vlaky nahradily autobusy, jezdit ale už začaly také krajské autobusové linky mezi Českou republikou a Slovenskem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a šampionát bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie. A domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Jenom připomenu, že loni vyhrál Lando Norris a o rok dříve Lewis Hamilton. Program velké ceny Británie odstartuje páteční trénink a kvalifikace na sprint, který se pojede v sobotu od 13 hodin. O 4 hodiny později se pojede kvalifikace na hlavní závod, který je v neděli naplánován na 16. hodinu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country Radio.
5: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: No a naposledy v tomto týdnu máte možnost vyhrát exkluzivní výrobní kvrylové vody Soda Stream Art Malina Zero Megapack, a to v limitované černé edici. A pak si už budete užívat pohodlné ovládání ikonickou mechanickou pákou, snadnou výměnu bombičky bez šroubování a prémiový design, který vynikne v každé kuchyni. Jinak jedna bombička vystačí až na přípravu 240 nápojů, takže si můžete dopřát osvěžující bublinky každý den bez tahání těžkých balení z obchodu. Součástí balení je také exkluzivní designová jednolitrová láhev, vhodná do myčky nádobí, a také příchuť Malina Zero v koncentrované podobě 440 ml, ze které se dá připravit až 9 litrů osvěžujícího malinového nápoje bez cukru. Intenzitu chuti i množství bublinek si navíc snadno přizpůsobíte přesně podle své nálady. A teď už jdeme na telefon 210 323 333, abychom zjistili, jestli uslyšíme hned správnou otázku. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Ahoj, tady Radka.
1: Ahoj, ahoj. Takže Radko, soutěžní otázka pro dnešní den.
2: Ano.
1: Co si u SodaStreamu můžete nastavit podle své chuti? A dám tady tři možnosti. Za A, teplotu vody. Za B, intenzitu sycení, tedy množství bublinek. A za C, barvu nápoje.
2: Tak určitě je to za B, intenzita sycení.
1: Je to přesně tak, tleskám, a znamená to,
2: Děkuju. Že
1: tenhle exkluzivní výrobník perlivé vody SodaStream Art Malina Zero Megapack poputuje na vaši adresu. Radko, vydrž mi chviličku
2: Děkuju.
1: Na telefonu,
2: ano.
1: Jo? Tak jo, taky
2: děkuju. Moc.
1: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál, před námi Malina Brothers. No a já věřím tomu, že při dalších bleskovkách se zase pobavíme někdy v příštích týdnech. Pro tento týden bleskovka momentálně končí.
3: Značka SodaStream. Bublinky, styl a chuť léta v jednom. Nový SodaStream Art s elegantním černým designem, designovou lahví a osvěžující příchutí Malina Zero. Více na www.sodastream.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Takže pár dopravních informací, pojďme se podívat, jak to vypadá, tedy pokud byste chtěli někam cestovat, jak na kolejích, tak také na dálnicích. Momentálně, co se kolejí týče, tak vidím z těch neplánovaných mimořádných událostí poruchu trakčního vedení na trati 171 z Berouna do Prahy hlavního nádraží v úseku Praha Smíchov Praha Radotín. Je tam přerušený provoz, vlaky jedou po odkloněné trase. No, myslím, že to není nic mimořádně závažného, tam už se dá cestovat i jinou náhradní dopravou, ale každopádně sledujte pokyny dopravce i tady v tom místě. No a co se dálnic týče, tak jde 35 exit 166, tam došlo k nehodě, je to tam vedeno kyvadlovým provozem jedním pruhem, takže připravte se na nějaké to zdržení. D8, 30. km ve směru na Ústí nad Labem, pozor, sběrný koš od sekačky traktůrku leží na vozovce, tak to také objíždějte opatrně, a ještě D1, 32. 5. km ve směru na Brno, pozor, je tam zakládací klín mezi jízdními pruhy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí bravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindelovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odlit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku. Ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel v sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohřelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štít jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po kterém musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michaela nahoru k Vyšehradu a teprve odtud dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a Vyšehradského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Končí nám hodinka mezi 10. a 11. Před námi jsou kulturní pozvánky, což je pro nás důležité, protože před námi je také prodloužený víkend a to pro nás, milovníky krásné muziky, znamená více možností vyrazit někam na nějakou kapelu. Tak se zorientujte podle toho, co jsme pro vás připravili. Předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha většinou polojasná, jen ojediněle by se mohly objevit také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26, na Moravě až na 29 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Lásko má, mám tu víno, zvoní chré.
6: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
5: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
6: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
7: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
6: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
7: Zůstanu sám.
6: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Můžete se těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě ocení i nejnovější skladby z CD Stíny na střechách. Poutníci vystoupí v areálu Michalovské Putny v Mladé Boleslavi 4. července od 19 hodin. Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřim folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lang. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byl Crossband a Petr Kocman, Srdce na dlani, skvělá kombinace hlasů. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám hezké dopoledne, ze kterého nám zbývá ještě nějaká ta minutka, protože právě začala poslední dopolední hodinka. A než si dáme Mirka Hofmana, tak také co nás čeká dalšího. Pozvu vás na krásný festival, který není tento týden, ale také už se pomalu blíží a budeme si hrát Pavlína Jíšová, Míša Leicht a Forehand a třeba ten slibovaný Mirek Hofman, Vlak má zelenou. My máme taky zelenou, já doufám, že vy také a že všechno stíháte.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici a Hradešínské struny 2026 budou 18. července na Hradešíně, spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu, máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti Báry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, Blue Grant a Klára, klasická už dneska moderní country. Přivítáme i K-Band s Pepou Malinou, kteří nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 10. a 11. pojďme na pár dopravních informací. Z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace došlo k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl Radlická. Linka číslo 4 je zrušena. Tato situace je předpokládána do 17. července. Momentálně koukám na to, že stále aktuálně vypadá na D35 exit 166 s havarovanými vozidly. Osobní auto a nákladní auto, mělo by probíhat vyšetřování nehody. Pokud se blížíte k tomuto místu, zvolněte. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon in all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Staříčký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
5: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

pro 50. Tak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Jak už bylo řečeno několikrát, před námi je prodloužený víkend a tak je to skvělá příležitost vyrazit někam za živou muzikou nebo někam se podívat, ale jestli z jakéhokoliv důvodu musíte zůstat doma, pak nebuďte smutní, my zůstáváme jako Country Radio doma s vámi a budeme vás bavit. A všechno to vlastně zařídíte vy, protože nabízíme na prodloužený víkend od soboty do pondělka písničky na přání, takže pokud budete chtít, můžete volat a psát a nechat si zahrát tu písničku, kterou máte rádi. Naši moderátoři víkendoví vám budou k dispozici a odpočinou si pouze v siestě, kdy nás čekají nešvilští rebelové.

0: Páteční dopoledne je u svého konce, před námi předpověď počasí a polední zprávy Country Rádia, pak Pavel Dobeš a Ivan Mládek a pak už zase další soutěž pro ty, kteří by chtěli získat nějakou pěknou cenu od Country Rádia, takže nikam daleko nechoďte, no a pokud už jste usedli k prostřenému stolu, pak tedy dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.
3: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Rádio. Vždyť já vím, jak sláma voní, kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají.
1: My víme, kde je dobře. Krajem já žel. Kde voní dál.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, je doba dovolených a miliony Čechů se tradičně vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část vyrazí vlastním autem. Letos musí kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s citelně dražším palivem. Při cestě k moři se vyplatí natankovat v Česku. Především nafta je u nás levná. Natankováním doma jde například proti Rakousku ušetřit až 8 korun za litr. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes začíná. Na závěr večera návštěvníky a vlastně i široké okolí čeká show 1300 dronů. Prodej vstupenek začal už včera. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun, při nákupu akreditace se podstatně sníží. A ještě dodám, že festival trvá do 11. července. Které místo by se mohlo stát kulturní památkou, to ví Luboš Dvořák.
2: Valštejnova Lipová alej by mohla být kulturní památkou. S návrhem Národního památkového ústavu souhlasila Rada města Jičína, kterému alej patří. Čtyřřadou téměř 2 kilometry dlouhou alej založil v polovině 17. století Albrecht z Valštejna. Je nejstarší dochovanou alejí v Česku s 1140 stromy. Luboš Dvořák, Jičín.
1: Na Velehrad nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Tradičními cyrilometodějskými oslavami ožije o víkendu Velehrad. Ty letošní spojí svátek svatého Cyrila a Metoděje s poutí lékařů, zdravotních sester a pracovníků ve zdravotnictví, srdcem i rukama a neb ve službě životu, to je letošní podtitul. Dny lidí dobré vůle zahájí sobotu v 18 hodin modlitba za vlast. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Brankář Vítek Vaniček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt na $1 000 000. Je tu další přestup. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphia. Český golman si vydělá v průměru $5.5 milionu za sezonu. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou 6letou smlouvu na celkem $9 milionů. Panthers ho získali už v pondělí s Anaheimu. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Dozněla veselá písnička Ivana Mládka, Zobali vrabci, zobali, a před námi jsou tři písničky, které ukrývají tajemství. Já vám přeji krásné poledne. Tomáš Linka, KTO a Vráťa Vyskočil zaspívají písně, ve kterých náš hudební dramaturg objevil nějaké společné téma, a já věřím, že vy budete stejně bystří jako on a velmi krátce a rychle vyhodnotíte tuhletu soutěž tak, že získáte od nás nějakou pěknou cenu, konkrétně tedy Deštník Country Rádia. Takže s chutí do toho.

0: Tak právě teď dozněla třetí soutěžní písnička, kterou zpíval Vráťa Vyskočil, předtím KTO a ještě předtím Tomáš Linka. A na telefonu 210 323 333 budeme pátrat po tom, cože je společným tématem těchto třech písní, respektive co bylo společným tématem podle našeho hudebního dramaturga. Takže já beru telefon, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, paní Jarko, a otázka jasná. Takže co mohlo být, nebo co bylo společným tématem písní, které jsme teď právě slyšeli?
1: No, já myslím, že to byly nějaký jako opeřenci nebo slepice.
0: Jasně, jasně, ano, přesně tak. Já to tady mám od hudebního dramaturga velmi odborně popsáno, že to byly ptáci z řádu hrabavých, ale to po vás nebudu chtít. Jsou to opravdu slepice, tam byly i v těch názvech slepice, slepička. Znamená to, že dnešní cena poputuje k vám, já vám gratuluju. Vydržte mi chviličku na telefonu, jo? Já si napíšu všechno potřebné. Tak jo.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A my pokračujeme dál, přátelé, pokračujeme písničkami od Pavla Bobka, folk týmu Františka Nedvěda a nebo třeba Jitky Vrbové, tak já vám přeji příjemný poslech a dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Také v dnešním poledním menu koukám do kalendáře, je 3. července a vidím, že svátek má Radomír Radomíra. To je takové jméno, které já osobně jsem nikde nepotkal, tedy nikoho s tímto jménem, nebo aspoň o tom nevím, možná někomu říkáme Mirku a on je zatím Radomír, ale jestli nás nějaký Radomír nebo Radomíra poslouchají, tak pro ně mám hezkou písničku, tak jako v každém poledním menu a samozřejmě také přání všeho nejlepšího. No a vzhledem k tomu, že máme před sebou víkend, dokonce prodloužený, tak můžete oslavovat, až se budou hory zelenat.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Posloucháte Polední mini a já vám samozřejmě jménem celého country rádia přeji dobrou chuť. Jestli máte rádi humor Ivana Mládka, mám pro vás dobrou zprávu. Dnes v 19 hodin vás čeká další pořad, který pro vás Ivan Mládek připravil. Tak si to nenechte ujít a páteční večer můžete strávit v naší a jeho společnosti.

0: Odpolední menu na Country Rádiu.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Polední menu právě teď končí, pokud ještě stále obědváte, pak dobrou chuť, pokud už jste po obědě, dobré zažití, ale hlavně se soustřeďte na to, co přichází po 13. hodině, sice zprávy Country Rádia a pak Pacific a Marien. To jsou písničky, které nám všechno zahájí. Než se k tomu dostaneme, tak ještě předpověď počasí. Dobrý den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: dobře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 stupně Celsia byla o 2,6 stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020. Srážkově byl červen normální. Jak to bude s fotbalovým hřištěm v Mělníku, to ví Luboš Dvořák.
2: Město Mělník obnoví areál fotbalového hřiště FK Pšovka, které bude mít i nový povrch s moderním umělým trávníkem. O zakázku se ucházejí 4 společnosti. Jednoho vybere rada města do poloviny července. Práce by měly začít koncem srpna. Součástí úpravy osvětlení sportoviště, oplocení areálu a také nové chodníky. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O jedné zásadní výluce na železnici teď Luděk Savana Urbánek.
3: 2 roky jezdí regionální vlaky z Horní Lidče do Půchova, aby se zlepšilo dopravní spojení mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Momentálně je však na trati výluka, která potrvá do konce roku. Vlaky nahradily autobusy, jezdit ale už začaly také krajské autobusové linky mezi Českou republikou a Slovenskem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a šampionát bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie. A domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o 3. triumf za sebou. Jenom připomenu, že loni vyhrál Lando Norris a o rok dříve Lewis Hamilton. Program velké ceny Británie odstartuje páteční trénink a kvalifikace na sprint, který se pojede v sobotu od 13 hodin. O 4 hodiny později se pojede kvalifikace na hlavní závod, který je v neděli naplánován na 16. hodinu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Máte na prázdniny děti a nevíte, co s nimi? Tak já bych měl dobrý nápad. Vezměte auto nebo sedněte do vlaku a jděte do nějakého města, kde je muzeum Lega. Tam totiž mají také hrací místnosti a to je skvělá zábava pro všechny děti. No a vy si můžete dát kafičko a pozorovat je, jak jsou děti šťastné. Takže v kukátku Country Rádia pozvánka do muzea Lega. Teď už Jindra Šťáhlavský a Karolína. Hezký den.

měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

taky ber jas. Jenže hned si řeknu, holku, spal si krám, ať neskazíš den.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Sluchátkem Country Rádia.
1: Místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
2: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě. Jedná se teda o muzeum lega. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
1: ano,
2: kde jsme postavili normální dům z lega.
1: Aha.
2: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
1: Aha.
2: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
1: Aha.
2: No a to je z těch novinek vlastně všechno.
1: No tak já když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
2: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
1: Aha.
2: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
1: jasně,
2: ideálně, když přes prázdniny, prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštíví všech pět muzeí. Vidějí celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
1: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
2: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, Kutné Hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
1: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
2: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
1: Je to tak, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 13. a 14. hodinou zůstáváme v Praze na kolejích a konkrétně půjdeme do metra. Jestli se chystáte na prodloužený víkend do hlavního města, tak počítejte s tím, že z důvodu opravu trati, konkrétně modernizace zabezpečovacího zařízení, došlo k dočasnému přerušení provozu metra v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Tak s tím prosím počítejte při svých cestách po hlavním městě. Co se dálně stýče, v tuto chvíli mám tu dvě místa, kde je doprava opravdu hodně houstné. Jedno je na D5 na příjezdu do Prahy, posledních 8 km velmi hustá doprava. Připravte se na zdržení a bude to pravděpodobně houstnout. Na D1 podobné místo v okolí exitu 196 ve směru na Ostravu, jsou tam práce na silnici a zužená vozovka na jeden jízdní pruh. I tady se připravte na komplikace a zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
3: A pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
4: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
3: Prostě ženský jsou jenom ženský.
5: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
3: Ale Country Radio, to je pane poslech.
6: Tak vážení, dosedel, ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
7: Koukám, jak celá země vstává. Jedno měl poslední klapot kopit.
6: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
8: A budu

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Teď je správný čas podívat se na to, co nás čeká v pořadu Album týdne. Já jsem i na tento týden tenhle ten pořad připravil, takže jestli ponocujete, tak ve 23 hodin v neděli 5. července si můžete užít další skvělé album. Není úplně nové, ale patří k těm novějším a má ho na svědomí kapela Xted, kterou jistě dobře znáte jako čistě vokální kapelu, ale oni právě i na tohleto CDčko zařadili už nějaký ten hudební doprovod, tedy myslím tím doprovod s hudebními nástroji. A jak to dopadlo, to si právě můžete poslechnout v Albu týdne. Já vám mohu pouze prozradit, že to stojí za to.

0: Páteční odpoledne finišuje, před námi je 14. hodina. Opravdu, pokud jste se ještě nerozhodli, jak strávíte víkend a pokud můžete někam vyrazit, pak inspiraci najdete právě po 14. hodině v kulturních typech. Jaké k tomu budeme mít počasí, to se dovíme právě teď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Poutníci letos jezdí s pořadem přes 50 let v country. Můžete se těšit jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě ocení i nejnovější skladby z CD Stíny na střechách. Poutníci vystoupí v areálu Michalovské Putny v Mladé Boleslavi 4. července od 19 hodin. Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřím folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lenk. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí.

Kulturní tipy jsou za námi, 14. hodina je za námi, Mirek Hofman a Tonda Joch nám zaspívali, no a jestli jste si nevybrali dostatečně z té nabídky, která byla slyšet v kulturních tipech, můžete kouknout na naše stránky www.countryradio.cz v sekci Kultura, najdete mnohem více. A nebo poslouchejte třeba Kukátka Country Rádia, ta jsou také o pozvánkách. Já právě v této hodině budu zvát společně s Rostou Fischerem na jednu hezkou akci do Hoštic.

0: zelený.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Je tady další hudební kukátko Country Rádia. Budeme vás zvát na hezký festival, ale začnu pěkně postupně. Na telefonu mám totiž muže, který nás těší svým hlasem a písničkami Michala Tučného na festivalech všude v širokém okolí, tedy Rostio Fischera. Rostio, já tě zdravím, ahoj.
3: Já tě taky moc zdravím a všechny posluchače.
2: Abych byl úplně přesný, těšíš nás nejenom písničkami Michala Tučného, ale i svými z tvého posledního alba, za což jsem velmi rád. A tak se tě zeptám, jak se ti daří skloubit tedy ta solová dráha a vlastně ten proslavený revival, který provozuješ?
3: Ale já myslím, že celkem dobře. Koncertů máme potěšeně dost. Jsem tomu velice rád a mezi písničky Michala Tučného občas vložíme nějakou kaši a musím říct, že to vůbec nevadí.
2: Je to dobrá cesta. Já jsem si to myslel, že to bude tak. Fanoušci, kteří poslouchají písničky Michala Tučného, stejně tak jako Michal, měli vždycky i určitý příklon k takové té tvrdší country, kterou ty nabízíš, takže to musí být naprosto v pořádku, jsem si tím jistý. A tak se tě zeptám, kde tě můžeme vidět, protože když jsme se viděli naposledy, tak jsme mluvili také o tom, že se těšíš na nějaký festival. Tak povídej, přeháněj.
3: Jo, tak teďko nejblíž budeme tady na Plzeňsku a u Karlových Varů. Mm-hmm. No a na festival strašně rád pozvu, protože jsem začal spolupracovat s Petrem Zíkou, který je pořadatelem festivalu Poslední kovboj, který se koná v Hošticích 14. a 15. srpna.
2: Ano.
3: A ta akce, my jsme už tam hráli loni a víceméně jsme se stali takový jako jejím, teď nevím, jak se to správně řekne.
2: Tváří.
3: Tváří, ano, ano, přesně. Tak já jsem chtěl říct něco vulgárnější.
2: Rozumím, radši jsem zasáhl.
3: Jasný.
2: No dobrý, no tak to vypadá pěkně, no tak samozřejmě kdo jiný by měl být tváří festivalu v Hošticích při vzpomínce na posledního kovboje. Jak to vypadá s předprodejem, je možný už?
3: Jo, určitě, proto jsem ti taky volal, že předprodej už je zahájen a na stránkách hostince u Miluny anebo posledního kovboje se dají sehnat bližší informace.
2: Výborně, tak děkujeme za pozvánku, ať se ti daří a možná závěrem ještě řekni stránky, kde můžeme najít taky všechny tvoje koncerty, ať víme, kde tě hledat.
3: Tak já mám stránky Michal Tučný Revival Plzeň, ještě podle starého názvu.
2: Ano.
3: A na Facebooku
2: jasně,
3: samozřejmě. Taky.
2: Na všech sítích, jasně, rozumíme. Já. Tak jo, děkujeme Rostio za informace, ať se ti daří a já se těším, že se potkáme někde na festivalu. Měj se hezky, ahoj.
3: Jasný, já děkuju moc a zdravím všechny. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích vyrazíme na koleje v Brně. Mám pro vás zprávu, že z důvodu rekonstrukce tramvajové trati až do konce srpna tohoto roku bude vyloučen provoz tramvají v úseku Kubičkova Ečerova v Bystrci. Tramvajová linka číslo 3 bude ukončena ve smyčce Rakovecká. Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí posílená autobusová linka 54. Na Brněnsku také zůstávám, co se dopravy týče, a znovu připomínám, že složitá situace může při husté dopravě nastat okolo exitu 196 ve směru na Ostravu, kde se pracuje na silnici. Pokud jedete na dovolenou do hlavního města, tak pozor dávejte také na 24. a půltém až 22. a půltém kilometru ve směru na Prahu. I tady jsou stále práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Je tam zužená vozovka na dva jízdní pruhy, opravuje se most Šmejkalka a i tohle místo může přinést nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, vždy to říkám.
5: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: voňavou trávou.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
3: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindelovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odlit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku. Ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel v sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohřelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štít jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po které musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michaela nahoru k Vyšehradu a teprve odtud dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a Vyšehradského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

nemusím se smrti bát. Ta přijde až poleví nadšení z toho, že jsme k sobě stvoření.

0: Country Radio.
1: Mámo, sváž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Ještě si dám jednu jogobelu a rychle mažu na vlak do Bruselu. Mám v očích slzy a bolno mi je, oni mě poslali do Belgie. V Belgii od moře studeně fíčí, pěkně vám děkuju, moji voliči, za mrzký peníze do cizí země.

Mámo, svaž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Už i ten čokl se mi směje, že jedu na 5 roků na galeje. Přibál mi opodel dok na mé revma, ať vše, co potřebuje český lev má. Když by snad pochybělo rozumu, ten jistě koupí v místním Konzumu. Za mrzký peníze do cizí země odcházím teda, i když ne.

0: Mámo, svaž mi můj ranec.
1: Moje páteční vysílání pomalu, ale jistě končí. Před námi je 15. hodina, to přijde Miloš Keller, se kterým můžete strávit celé odpoledne, užijte si celé odpoledne a stejně tak prodloužený víkend. Dlouhé volno, dlouhé letní volno, jestli máte děti někde na prázdninách a máte víkend pro sebe, no tak si ho užijte dvojnásob. Každopádně my tady v Country Rádiu vám budeme vyhrávat, a to písničky, které budete vybírat vy, protože jak už jste asi slyšeli, čeká nás prodloužený víkend písní na přání a budou připraveny i další speciální pořady, mezi nimi třeba i album týdne, na které už jsem vás zval. Tak přeji vám opravdu krásné dny a budu se těšit na slyšenou v úterý dopoledne v 10 hodin. Mějte se moc krásně.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.

0: Rádio. Rádio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme zprávou pro šoféry. Malý crossover Škoda Kylak, vyvinutý původně pro indický trh, by mohl nakonec zamířit i do Evropy. Pro značku by představoval nejmenší a nejdostupnější model, který se zařadí pod Fabii. Musel by ale projít úpravami, které teď Škodovka zvažuje. Tato malá Škodovka by mohla stát pod 200 000 korun. Oteplování a globální klimatické změny mají zásadní vliv na přírodu. Odborníci varují, že se dnes dostávají na nevhodná místa odolné a jedovaté dřeviny, které mohou být nebezpečím pro děti i zvířata. Potvrdilo to nedávné mapování výskytu dřevin, které ukázalo, že problém se týká hlavně novějších sídlišť. Jedním z příkladů je štědřenec. A přestože jde o hezky vypadající květoucí strom, jeho plody jsou prudce jedovaté. Navíc mohou dětem připomínat hrášek. Školáci mají stále šanci, blíže Luboš Dvořák.
2: Neúspěšní uchazeči u přijímacích zkoušek stále mají šanci dostat se na střední školu ve středních Čechách. Po druhém kole v kraji zbylo zhruba 1200 volných míst napříč obory. Třetí a případná další kola přijímaček slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním ani druhém kole, nebo se nikam nehlásili. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Včely i letos pilně pracují. Tady je Luděk Savana Urbánek.
3: Včelstva chovaná Zlínským krajem v zahradě Čiperovy vily mají za sebou první letošní stáčení medu. Ze tří úlů včelaři získali přibližně 30 litrů medu, který po stočení do sklenic poslouží jako propagační předmět Zlínského kraje. Chov včel zároveň přispívá k opylování okolní zeleně a podporuje biodiverzitu. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. O osmifinále Wimbledonu dnes zabojuje trojice českých tenistů. Slavný turnaj monitoruje náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: O postup si zahraje nasazená desítka Karolína Muchová. Její soupeřkou bude thajská kvalifikantka Savank Kevová. Dojde také na čistě český souboj. Předloňskou šampionku Wimbledonu Barboru Krejčíkovou vyzve v prvním vzájemném zápase kariéry Nikola Bartuňková.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Štafetový kolík odpoledního vysílání Country Rádia, tedy mikrofon Country Rádia, přebírá po kolegovi Milanu Šmitovi Miloš Keller. Přeji vám krásný vstup do prodlouženého víkendu. A jak ten krásný vstup bude vypadat? Teda zpočátku trošku zmateně, hlásím se o něco později, než bývá zvykem, protože mě počítač trošku zradil, ale to je to všechno v pořádku. Takže úvod hodinky obstarali Jaroslav Vikren, Susan Ray, Epidemie a Rangers. No a čeká na nás Michal Tučný, Morgan Wallen, KTO nebo Nezmaři. Kukátko bude o dvojici kulturních akcí a dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabídnu v první polovině hodiny, tak si to pěkně užívejte.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Radkem Country Rádia.
1: Josef Guschelbauer na telefonickém spojení do studia Country Rádia s pozvánkou na zajímavé koncerty. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Miloši a zdravím mi posluchače.
1: A je to tak, jak říkám, tak zvi naše posluchače.
2: Takže první pozvánka je tuto neděli 5. července v 21 hodin v rámci Landštejnských legend v kostelíku v Pomezí pod hradem Landštejn bude velký krásný koncert Swing Tria. Takže zvu všechny posluchače, kdo bude v dosahu, kdo bude v blízkosti, určitě přijďte, bude to stát za to. Tedy neděle 5. července v 21 hodin kostelík svatého Jana Křtitele v Pomezí. Hned následující

0: den, to znamená v pondělí 6. července ve 14 hodin na zámku Dobrohoř bude vernisáž krásné výstavy, kde budou moct návštěvníci vidět originální ilustrace z knihy Landštejnské legendy, kde uvidí různé úryvky v českém a německém jazyce a opět nám tam zahraje Swing Trio. Takže v pondělí 6. července 14.00 zámek Dobrohoř, vernisáž výstavy. Na všechny se moc těším.
1: Hned na dvojici akcí pozval Josef Guschelbauer, já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
0: Já, Miloši, děkuji taky a moc se na všechny těšíme.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme problémy na D5 na dojezdu do Prahy. U odbočky na D0 je dopravní nehoda v koloně. Kolona začíná už u Rudné a rozjíždí se to až za Ořechem na Pražském okruhu. D1 ve směru do Brna. U Velkých Popovic je porouchaný kamion. Kolona je už od Průhonic. Další kolona začíná o kousek dál a to je kvůli mostu Šmejkalka. A opačný směr D1 z Brna do Prahy na 154. kilometru je v omezení nehoda několika aut. Kolona se rychle prodlužuje, opatrně do ní dojíždějte. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Spojené tramské osady Praha konstatovaly, že je na západ cesta dlouhá. Předtím Věra Martinová Meritum. Za chviličku Faith Hill, Peace of My Heart a nebo Jiří Schillinger, Holubí dům. Tu následující informaci už ode mě znáte, ale opakování je matka moudrosti. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.
1: Country Radio.

to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: ne.
1: Dozněla poslední písnička v této hodině, Marek Eben, Já na tom dělám. Teď bude znít Tomáš Adamec. Dělal celou hodinu na informacích o počasí a na zpravodajství a teď se mu to zúročí. Po 16. hodině potom na nás čeká Pavel Dobeš a nebo Robert Křesťan.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Záchranná služba Středočeského kraje zahájila letní sezonu na Slapech s novým člunem. O prázdninách s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině i březích nádrže. Společně s vybavením za něj zaplatila skoro 6 milionů korun. Zdravotnická záchranná služba bude na Slapech minimálně do konce prázdnin. Pokud by se turistická sezona díky hezkému počasí protáhla, zdrží se ještě déle. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. V sobotu bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Vrátíme se ještě k horkému víkendu. Lidé vzali koupaliště útokem.
2: Teplotní rekordy testovaly kapacity koupališť. Například v Mladé Boleslavě za horký víkend prošlo branami přes 8 tisíc návštěvníků. Na Mladoboleslavsku jsou v provozu tradiční oblíbená koupaliště v Dobrovici, Semčicích, Dolním Bousově či Bělé pod Bezdězem. Nově byl otevřen i areál v klášteře Hradiště nad Jizerou. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Tip na víkend má pro nás kolega Savana.
3: Lidé budou mít o víkendu výjimečnou příležitost prohlédnout si zámek v Ostravě Vítkovicích. Na komentovaných prohlídkách v 9, 10, 30 a ve 12 se seznámí s historií zámku, který vznikl jako reprezentativní centrum tehdejších vítkovických železáren. I s příběhy lidí, kteří jeho podobu po desetiletí vytvářeli. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Brankář Vítek Vaniček bude od nové sezony NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt na $1 million. Je tu další přestup. Brankář Daniel Vladař podepsal pětiletou smlouvu s Philadelphia. Český golman si vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezonu. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou šestiletou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů. Panthers ho získali už v pondělí z Anaheim. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

cik šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

dal jí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Zůstaň, žádal Robert Křesťana druhá tráva. Tak já tedy zůstanu. Zůstanu s vámi i tuhletu hodinku. Já jsem Miloš Keller a nabídnu vám Kameloty, Valdemara Matušku, Johnnyho Cashe, Petra Kocmana, Flarety nebo Copáky. Také v Kukátku pozvánku na dvojici koncertů, Doprava v půl a další dvojice pozvánek, tentokrát k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Pojďme na to.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Po telefonických linkách si povídám s Ondřejem Fenclem, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia.
2: Obvykle si povídáme o tom, že máš někde nějaký koncert, tak kde to tentokrát bude a v jaké sestavě?
3: Tak, hrajeme s Vláďou Mertou, který slaví 80 let, hrajeme v sestavě duo, to znamená Vláďa a já, Ondřej Fencl, a hrajeme na nádherném místě v západních Čechách, jmenuje se to tam Chudenice, je to kousek od Klatov, je to na Černínském zámku a spolu s náma hraje ještě Beata Bocek, takže krásný folkový večer v Chudenicích v pátek 3.7.
2: Pátek 3.7. v kolik se začíná?
3: Pátek 3.7. začíná se v 7 hodin, je to na Černínském zámku v Chudenicích a hraje Vláďa Merta s Ondřejem Fenclem a Beata Bocek.
2: Říká Ondřej Fencl a tímto zve naše posluchače, kteří jsou právě v této oblasti. No a já ti přeji hodně návštěvníků, měj se hezky, ahoj.
3: Děkujeme, těšíme se, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Většina informací bude o D1. Nejprve jedna dobrá, z Brna do Prahy na 154. kilometru zúžení už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí, to je směr z Brna do Prahy. Z Prahy do Brna je na 45. kilometru porouchaný kamion, prudce se tam vybočuje. Kolona z Prahy už se od Popovic rozjíždí, kamion už byl odstraněn. Kolona se teď přesunuje k omezení u Šmejkalky zhruba na 15 až 20 minut. Na dojezdu do Brna po D1 kamiony postávají od Domašova, v levém pruhu osobní auta jedou o něco rychleji a postávají až od výstaviště. A ještě 11. U Čestic, to je za Týništěm nad Orlicí, je dopravní nehoda, momentálně tam komunikace neprůjezdná. Další doprava za hodinu.

0: Ahoj kamarádi, tady je Zdenál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Zapomeň na strasti, příteli.
3: Pojď dál a spírej a se mnou vzít.
2: Vždyť o co jde?
4: Nostalgický to já někdy jsem.
2: Je to přece
4: paráda.
2: Pojďme se společně radovat.

0: pohodu a dobrou náladu každý den užívejte s Country Rádiem. Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tohle byl Mike Denver a nahrávka s názvem Seasons in the Sun, předtím nové struny Patrika Koleje. Za chviličku Spiritual Quintet nebo Blake Shelton, teď první ze dvou pozvánek k vysílání Country Rádia, pozvánka víkendová. Tentokrát nebude víkendový pokec, protože máme první, navíc prodloužený víkend, a tak to bude víkend plný písniček na přání. Polední siesta bude tentokrát věnována nešvilským rebelům, tedy písničkářům z hnutí Outlaws. Víkendovým vysíláním Country Rádia vás bude provázet zejména Jitka a Tonda, v pondělí dopoledne i Kačkám.

0: Tohle byly Choroši, písnička s názvem Lososí, předtím Vojta Kyďák, Tomáško, své Rocky Mountains. A teď pozvánka k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek se podívá na tuzemskou bluegrassovou scénu. Country pod kapotou nabídne Vítek Pěkný a koně na Country Rádiu Milan Schmidt. 19 hodin Hovory z Loun, pořad, který si chystá tým kolem Ivana Mládka. A ve 20 hodin už Petr Kocman. Výhradně countryový večer, protože sobota je tramská a neděle folková. Nabídne vám třeba Bellamy Brothers, Old Dominion nebo Denisu Markovou. A po 11. hodině večerní ještě noční country jam sestavený výhradně z klasické country, už bez jakýchkoliv komentářů. Teď komentáře Tomáše Adamce k počasí a k událostem.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: 35.
6: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
7: A proto se řádně vyfešákujem.
6: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
7: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
6: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
1: Jako z konve, nedá se dát.
0: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
1: A slunce pálí je.
0: Zimě umí tu a tam i pěkně přituhnout.
2: Když jde blizár s vichřicí.
0: A taková letní bouřka, ta taky dokáže pěkně zacloumat okenicema.
2: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
0: V globále se ale dá říct, že s pomocí country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zatímco některé děti tráví letní prázdniny na dovolené s rodiči, jiné jsou na táboře. Například v Libereckém kraji jich volnočasové organizace nabízí 126. V Královéhradeckém kraji je pak nahlášeno 249 turnusů. Vystřídat by se na nich mělo přes 13 000 dětí. V obou regionech společně se začátkem táborů startují i první hygienické kontroly. V běžných letech už kukuřice na polích mívá kolem 2 metrů do výšky. Letos ale někde sahá zemědělcům jen zhruba po pás. Na vině je parné počasí a dlouhodobé sucho. Farmáři proto očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy obilovin. Prázdniny jsou ve znamení výletů a na jeden takový nás pozve Honza Navrátil.
2: Hezký den, tak dneska vás vezmu na výlet, na který se vám budou hodit určitě pevnější boty a možná to zní v těchto dnech divně, ale raději také teplejší oblečení. Zvu vás totiž do srdce českého krasu, do Koněpruských jeskyní a to možná nevíte, také do největšího jeskyního systému v Čechách. Pokud se sem vydáte, tak budete mít možnost sestoupit do podzemí, které vzniklo před miliony let. Čekají tu na vás 3 poschodí plné úchvatných krápníků a uvidíte také slavné koně pruské růžice. Aby toho nebylo málo, tak tu prozkoumáte i tajnou penězokazeckou dílnu z 15. století. Dozvíte se, jak se tady ve středověku tajně razily falešné mince. V jeskyních je stálá teplota kolem 10 stupňů, takže ideální místo na osvěžení v horkých dnech. Prohlídka trvá hodinu, dlouhá je 620 metrů a během ní zdoláme celkem 483 schodů. A pozor, pokud chcete ušetřit na vstupném, tak stačí s námi hrát naši hru Ano nebo ne a vyhrát si rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní. Více zjistíte u nás ve vysílání anebo také na našem webu. Tak hezký zážitek v jeskyni přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Karviná byla vyřazena z fotbalových evropských pohárů, pokračuje Petr Plintovič.
3: UEFA vyřadila Karvinou z pohárů kvůli účasti v domácí korupční kauze. Upraveno tak bylo nasazení českých klubů v Evropě. Do poháru se místo Karviné dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Hradec jde do druhého předkola Evropské ligy a polepšila si i Plzeň, která se místo Karviné posunula do závěrečného předkola Evropské ligy.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písně Chlapco tady chybí pro mé kamarády z rybářské party Střince, píše poslední člen Vláďa.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Tak, dovolili jste se do písniček na přání, tak jaká to bude pro koho?
1: Já bych chtěl zahrát Tupodol od KTO, nebo... Mm-hmm.
0: A pro koho?
1: A je to pro všechny, co poslouchají tady od Hracholůzský přehrady.
0: Tak jo, tak zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschle.
1: Jo, děkuju, naschle.
2: K nám jednou přišel cizinec a vtip řekl na pozdrav. Prej, u nás v Tupodole je jen tupohlavej dav. Ale zdejší chytráci si hlavy lámej dál nad tím zázrakem, co se u nás v Tupodole stal. Loni v létě v Tupodole...

0: všeho nechte a běžte pít a Bůh vás uchovej, ať nenastane průtrž. Von ten mrak je žížňovej.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Zahrajte prosím 80leté první lásce její oblíbenou písničku, až zastaví náš vůz od Jindry Malíka. Za Petru moc děkuji, píše Jára.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Renča, moc zdraví do rádia, moc ráda bych vás poprosila zahrát Mirka Černého Balíček karet k příjemnému pátečnímu relaxování. Píše naše posluchačka, my hrajeme.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ivanko, pane Miloši, já bych vás chtěla moc poprosit o písničku Víta Tučného, když se čas naplnil, jestli by to šlo.
1: Dobře, zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju moc.
4: Z bety kopců hladí zapoceným sklem. Na rádiu ladí noční country jam.

se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak zle.

nepoznám. A tak na ní vzpomínám, když projíždím tu dál. Hřbety kopců hladím zapoceným sklem. Na rádiu hladím noční country jam.

a v tichosti to brám, že se čas naplnil, tak táhnul jsem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády uladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Před dopravou stihneme ještě jednu písničku. Prosím, něco veselého od Šlapeto pro všechny. Moc děkuji, píše Jarka. Tak jsem něco veselého od Šlapeto vybral.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tu nezbytné dopravní informace. D1 z Prahy do Brna, kolony před Šmejkalkou a potom před Brnem začínají už od Domašova. V opačném směru z Brna do Prahy kilometr 141, to je u Velkého Meziříčí. Je tam dopravní nehoda a tvoří se tam kolona, opatrně do ní dojíždějte, skoro se zastavuje. A ještě 11, Týniště nad Orlicí Častolovice, je tam dopravní nehoda, tento úsek je momentálně neprůjezdný. V Praze se podívejme na Kbelskou, počítejte s tím, že jsou kolony v podstatě už od D8 ve směru ke Kbelské, potom v celé Kbelské. Z opačného směru kolony začínají už na Novopatské a také v Průmyslové. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
3: Zatáčka, víří, prach vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.
4: Vyřibitelný kola.
0: Některé jsou vzrušující.
5: Po Straslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
6: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.
7: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
8: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
9: Jo.
8: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
7: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
10: Škoda lásky.
11: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
10: Pívat si s nima a s ní.
7: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
12: Country Rádio.
7: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
13: Koukám, jak celá země vstává.
14: Jedno směl poslední klapot kopit.
7: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
15: A bod

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání a dáme si dvojici písniček pro naše stále posluchače. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia. Moc bychom vás poprosili zahrát Eagles Hotel California pro naši super bandu, se kterou jsme opět spolu. Moc velký dík, píší. A pak Jirka, moc zdraví Country Rádio. Moc bych vás rád poprosil zahrát Faith Hill Mississippi Girl pro nás, pro všechny, kteří jsme rádi, že je konečně dýchatelný víkend a těšíme se tak na grilovačku. Již zítra v sobotu to pořádně rozjedeme, píše Jirka. No a tyhle dvě písničky teď dáme.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A dáme si další dvě písničky. Chtěl bych poprosit zahrát písničku od Pavla Dobeše, noční příloha vyhlášky 90 pro mého tátu, kamionáka, opožděně k narozeninám. Díky moc, píše Honza, tak to bude jedna. A druhá písnička, tu chce zahrát náš posluchač Petr Fejkl od dámské bluegrassové skupiny Od plotny skok. Tak jsem něco vybral.
2: Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají, a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech a Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmol, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžkej nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíli nevedou. Ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trak. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmel, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi spomínivé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy, tihle muži budou inkognito vzadu stát. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě na 27 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne opět přibude oblačnosti a večer se začnou tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24, na Moravě opět na 27.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Statisíce Čechů i letos vyráží na letní dovolenou autem. Aby se vysněná cesta k Jadranu nebo do Alp nezměnila v noční můru na krajnici dálnice, nepodceňujte technický stav vozu. Auto si nechte zkontrolovat před dovolenou v servisu. Lidí s duševními obtížemi v Česku přibývá. Podle průzkumu vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18% dospělých. Problém je v tom, že je málo terapeutů. A Český hydrometeorologický ústav zavedl nový systém Výstrach. V něm se dozvíme především konkrétní dopady počasí na lidi a majetek, tedy nejen meteorologické hodnoty. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze se stal vojenský lékař Luděk Hána. Hána vystřídal po dvou letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. V Plzni na Lochotíně se otevřel první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště nedaleko centra Atom. Zaskočila ale vysoká cena za rezidentní stání. Některé pražské městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. Třeba v Praze 8 ale sečení pokračovalo i v horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodili. Tolik zpravodajský souhrn a Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindelovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odlit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku. Ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel v sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohřelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štít jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po které musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michaela nahoru k Vyšehradu a teprve odtud dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a Vyšehradského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Bonjour, bonsoir, mon ami. Pěkný podvečer, pěkný páteční podvečer u Čaj o 6. Mám pro vás dneska recept Bon Appetit. Francouzské brambory z vepřové konzervy. No, Francouzi to nedělají z konzervy, ale tohle je tak po čundrácku trošku. Budeme potřebovat mletý černý pepř, 2 kila brambor, nejsme troškaři, sůl, 1 konzervu žampionů, 1 velkou cibuli, balíček mražené zeleniny, konzervu vepřového masa a na zálivku 4 vejce a 0,5 litru mléka. Omijeme brambory, dáme vařit ve slupce, vaříme tak 15 minut do poloměka. Pak si připravíme další ingredience, zeleninu, žampiony, konzervu, nakrájíme jen malé kousíčky, cibuli nakrájenou na kolečka. Z brambor slijeme vodu, oloupeme je a začneme vrstvit. Brambory krájíme na kolečka a rovnáme na plech. Vrstvu osolíme, opepříme, pak to posypeme vrstvou zeleniny, potom vrstvou žampionů a masa z konzervy a na to zase poklademe kolečka cibule. A takhle to vrstvíme, dokud máme z čeho. Tohle celé vrstvení opakujeme minimálně ještě jednou. Navrch brambor dáme kousky plátkového sýra, francouzské brambory z vepřové konzervy dáme do předehřáté trouby na 200 stupňů Celsia, tak na 15-20 minut. Potom přelijeme směsí rozšlehaných vajec a mléka, řádně osolené a opepřené a ještě to tak 10-15 minut dopečeme. Připravené francouzské brambory podáváme například s okurkou, nebo pivem, nebo něčím jiným dobrým a pochopitelně s vysíláním Country Rádia. Pěkný víkend!
0: Posloucháte Čaj o 6. Country Rádio.
2: Koupil jsem si v outletu auto.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Upozornění na výluky v pražské hromadné dopravě nejen o prodlouženém víkendu, ale i v příštím týdnu. Z důvodu opravy trati metra dochází od soboty 4. července do pátku 10. července k dočasnému přerušení provozu metra v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Bude jezdit náhradní autobusová doprava XC. V průběhu týdne se stále ještě nebude jezdit také do Radlic, to je linka číslo 4, a v prodlouženém víkendu se nebude jezdit také mezi Otakarovou a Kohynou. Naopak po skončení prodlouženého víkendu se začne jezdit mezi Vinicí a Želivského. Šťastnou cestu i s výlukami po Praze.
2: Country radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Trampské tamtamy na Country rádiu.
5: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio. Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek. A dnes také čistě ženská kapela Odplotny skok, která vznikla před 20 lety v Litoměřicích a hraje ve stabilní sestavě Líba Kolářová kontrabas, Jana Musílková banjo, Martina Hájková housle, Šárka Minářová kytara a Romana Dian Soukupová mandolína.
2: Svůj hudební styl označují za bluegrass až ladygrass, tedy dámský bluegrass. Tak pojmenovali i svoje první CD, které vydali v roce 2011 a po 10 letech následovalo druhé, nazvané Známe se. Z něj jsou i písničky, které nám dnes Odplotny skok zahraje. První se jmenuje Ranní ptáče.

0: Kapela Odplotny Skok spoléhá především na 3- až 4-hlasý zpěv. Repertoár tvoří převzaté skladby amerických zpěvaček, jako jsou například Alison Krauss, Rhonda Vincent nebo Claire Lynch, které ale zpívají s českými texty. Postupně přidali i vlastní tvorbu.
1: 20. narozeniny oslaví Odplotny Skok 17. října koncertem, jehož hostem budou Petr Kus a kapela Fámy.
0: Pokud chcete, abychom posluchačům představili i vaši kapelu, napište nám na e-mail iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková a Rostě Čapek a kapela Odplotny Skok písničkou Blázen tančí. Ahoj! Ahoj.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Letní vedra dávají zabrat nejen řidičům, ale i automobilům. Jedním z největších pomocníků na cestách je klimatizace. Jenže mnoho motoristů ji používá zbytečně špatně. Když je auto rozpálené, není správné okamžitě zapnout chlazení na nejnižší možnou teplotu. Nejprve otevřete všechny dveře i okna a nechte několik desítek sekund unikat nahromaděný horký vzduch. Klimatizace pak nebude muset pracovat s tak vysokou zátěží. Po rozjezdu nastavte rozumnou teplotu. Ideální rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím bývá přibližně 5 až 7 stupňů Celsia. Pokud je venku 35 stupňů a uvnitř vozu nastavíte 18, tak vaše tělo dostává zbytečný teplotní šok. Výsledkem pak je vysoká a zbytečná zátěž organismu, únava, bolest hlavy nebo nachlazení. Důležité je také správně nastavit směr proudění vzduchu. Ledový vzduch nemá foukat přímo na obličej, krk ani na ruce. Lepší je využít automatický režim, který v interiéru rozděluje proudění rovnoměrně. Před dojezdem do cíle je vhodné několik minut před zastavením klimatizaci vypnout a ponechat běžet samotný ventilátor. Výparník se tím vysuší a omezí se tak vznik plísní, bakterií i nepříjemného zápachu. Nezapomínejte také ani na pravidelný servis. Zanesený pilový filtr snižuje účinnost chlazení a zhoršuje kvalitu vzduchu v interiéru. Mnoho řidičů rovněž zapomíná na pravidelné zapínání klimatizace v průběhu celého roku. To nejen v zimě zabezpečí promazání všech vnitřních těsnění i kompresoru a pomůže tak udržet systém v dobré a provozuschopné kondici. Klimatizace navíc účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu, čímž aktivně napomáhá proti zamlžování oken. Díky tomu je výhled z vozidla lepší a jízda za každého počasí také bezpečnější. S klimatizací nebo bez jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@kandrradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country Rádiu.
1: Krásný podvečer vám přeje od mikrofonu Country Rádia Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Je tedy jasné, že budeme hovořit o koních a začaly prázdniny, pojďme tedy vyrazit do tropu, alespoň tam nás chce Bára pozvat. Když se řekne kůň, většina lidí si představí louku nebo step, ale na ostrovech, takže jak se tam vlastně koně vyvíjeli?
2: Právě izolace ostrovů dala vzniknout několika velmi zajímavým plemenům. Jedním z nich je Sumbawa pony, který pochází z ostrova Sumbawa v Indonésii. Po staletí byl nepostradatelným pomocníkem místních obyvatel a přizpůsobil se podmínkám, které jsou úplně jiné než v Evropě.
1: Dobře, děkuji za úvod a teď mi řekni, jak toto plemeno vzniklo. Má spojitost s nějakými třeba známějšími koňmi?
2: Ano, předpokládá se, že předci těchto pony pocházeli z mongolských, arabských a dalších asijských koní, kteří se na ostrovy dostali díky obchodníkům. Postupem času se vyvinul menší, odolný a velmi nenáročný typ koně.
1: Jak si máme Sumbawa ponyho představit? Je to typický pony?
2: Výškou se řadí mezi pony, většinou měří kolem 120 až 130 cm, má kompaktní tělo, pevné nohy a velmi tvrdá kopyta. Přestože není velký, překvapí svou silou a výdrží.
1: Je to ten důvod, anebo proč jsi získal tak důležité místo v životě místních lidí?
2: Na ostrovech sloužil jako dopravní prostředek, pracovní kůň i pomocník při přepravě nákladu. V mnoha oblastech byl po staletí nejspolehlivějším způsobem dopravy a dodnes je součástí místní kultury.
1: Jakou má povahu?
2: Sumbawa pony bývá klidný, odolný a velmi pracovitý. Je zvyklý na náročné podmínky, dokáže dobře fungovat i s minimální péčí. Právě proto je mezi místními obyvateli tolik ceněný.
1: Děkujeme za představení a pojďme se podívat na to, na co se nás ptají posluchači, tak jako každý týden. Můžu se zeptat, jaký je rozdíl mezi hřebčínem a hřebčincem? To se ptá Jana.
2: Hřebčín je místo, kde se zabývají chovem koní. Mají zde tedy klisny a odchovávají hříbátka. Naproti tomu hřebčinec je chovatelské zařízení určené pro chov hřebců za účelem plemenitby. Hřebčinci může patřit i hříbárna pro malé hřebečky, ale v samotném hřebčinci pak zůstávají pouze nadějní hřebci, hodní pro zařazení do chovu.
1: Děkujeme za vysvětlení a teď nám prozraď, kam můžeme tento víkend vyrazit kouknout na koně.
2: Tento víkend se 2. až 5. července uskuteční v Olomouci skokové závody. Závody spřežení proběhnou 4. července v Kolesech a v Lise nad Labem budou 6. července k vidění do stihy. Dále bych pro vás měla pozvánku k nám do Přehvozdí, kde budou po celé léto probíhat letní soboty u minikoní. Více informací pak naleznete na www.minikonie.cz.
1: Děkujeme za pozvánku a to je pro dnešní večer všechno. Uslyšíme se opět za týden. Mějte se hezky, od mikrofonu Country Rádia se loučí Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 19 hodin. Hovory z Loun na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 122. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Lenka Blačková.
2: A Libuna. Lenko, ty jsi opálená, jako kdyby si u toho moře už byla. Jako kdy tam vůbec jedeš?
1: Prosím tě, to jsem se doma jenom tak trochu předopálila, víš co, abych nebyla taková bledula, až se tam na pláži svlíknu do plavek.
2: To tam těšíš, co?
1: Jo, strašně, ale fakt. A jedem do Chorvatska na ten ostrov Krčula.
2: Snad Korčula ne.
1: Ježiši, ty jsi zase chytrá. Sice se to píše Korčula, ale vyslovuje se to Krčula.
2: Určitě.
1: Aspoň tak to teda vyslovuje můj chorvatský kámoš Stojan Milovič.
2: On se jmenuje Stojan, jo.
1: Čemu se směješ? To je nejrozšířenější chorvatský křestní jméno. Mužský.
2: No to by bylo blbý ženský jméno Nestojana. A ten Stojan... To je ten, co jsi mi ho ukazovala na fotce?
1: Jo, ten, no.
2: No, tak ten má nějakou divnou nakřivo pusu, ne? Určitě Krčula říká jenom on, má určitě vadu řeči.
1: A kde pak nemá vadu řeči? To má pusu trošku nakřivo, ale pod mě to není vidět. Hele, prostě do obličeje ho jednou trošku kousnul žralok, ale mluví skoro normálně. A je hrozně vtipnej, máme tam takovou skvělou partu, hele. Se všema se rozumím.
2: A co tomu říká tvůj starý, že si se všema rozumíš?
1: No, tak občas mi dá přes hubu, ale jinak je tam fakt hrozná sranda. A Stojan taky vymýšlí různý vtipný soutěže, hele. Třeba vymyslel takzvanou vytlačovanou.
2: Co? Doufám, že nesoutěžíte v něčem, co by teď problesklo hlavou.
1: Fuj, kde pak? Hele, jsou tam vedle sebe dva hluboký bazény.
2: Vy se u moře koupete v bazénu, jo?
1: Ale, hele, Stojan do moře nevleze, protože se bojí žraloku. Prostě mezi těma dvěma bazénama je velký kontejner. My se rozdělíme do dvou družstev, 10 se nás postaví na jednu stranu toho kontejneru, 10 na druhou stranu a začneme se přetlačovat. A ty, co jsou vytlačený, napadají do toho hlubokýho bazénu.
2: No to je teda strašně vtipný, ty, co prohraju, udělají žbluňk, ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha, neudělají žbluňk, protože v těch bazénech není voda. A to bys viděla tu srandu. Normálně to poražený družstvo, to je samá rozbitá hlava, zlomená noha, zlomená ruka, ale a to druhý družstvo, to se prostě chechtá.
2: Zajímavý. Je to... A jako ještě ten tvůj Stojan vymýšlí u moře legraci, prosím tě.
1: Hele, vymyslel třeba takovou vtipnou soutěž, kterou nazval Tuňák. Hele, všichni se sedneme k jednomu stolu a začneme po výstřelu ze startovní pistole jíst všichni toho samého zkaženého tuňáka. A kdo se poslední po... Komu se jako poslednímu udělá špatně, tak ten vyhrál.
2: No to je teda opravdu skvělý vtipálek, ten tvůj Stojan. Už prosím tě nic neříkej a pust písničku Defilé u moře.
3: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Milí posluchači, dnes je to neuvěřitelných 80 let od prvního vydání knihy Limonádový Joe od pana Bdečky a představte si, že náš první host v Hovorech z Loun byl kdo jiný než Lenko?
1: Karel Fiala.
0: Je to tak. A Karel Fiala už bohužel je v nebi dávno, kam ty se nikdy nedostaneš. A my si ho dnes připomeneme tím naším prvním rozhovorem, kdy jsme byli mladší, Lenko, chytřejší, možná ten rozhovor byl trochu lepší.
1: To už je 12 let.
0: No to je jedno, takže milí posluchači, užijte si krásný rozhovor s Karlem Fialou.
1: A taky připomeneme, že tenhle ten film Limonádový Joe teďkon vyšel v digitální podobě a bude určitě soutěžit na festivalu, myslím, že někde v Americe a myslím, že tam je pod jménem Soda Pop Joe, takže mu přeje mnoho úspěchů.
2: Léto s Country rádiem.

0: Tak dobrý den, vítáme legendu pana Karla Fialu, jsme strašně rádi, že jste přijal naše pozvání, tak jak se máte?
1: Dobrý den, mám se výborně.
0: No to je skvělý. A jak jste oslavil tu devadesátku?
1: No, jak jsem oslavil? Na chalupce mám 4 syny, ty mají své protěžky a ty mají vnoučky, takže tam vlastně 50 lidí v Nové Chřibské 27 slavili jsme 50. Říkám vás, 50 lidí a včetně samozřejmě ještě kolem lidí, kteří bydlejí, to znamená sousedi, tak všechno se tam nahrnulo na tu naši chaloupku, tak oslava byla báječná, krásná. A já jsem se cítil dobře, takže bylo co pít, zpívali jsme, já jsem si vzal harmoniku na sebe, dokonce abych udělal náladu, bylo to prýma, no.
0: No, tak to je skvělý.
2: Pane Fialo, já jsem teda taky moc ráda, že vás konečně vidím na vlastní oči. A já se vás chci zeptat, já jsem slyšela, že jste si se svou budoucí ženou dali na pódiu první polibek a potom, že prostě už neodolala. Je to pravda, protože já jsem se takhle zblbla do manžela, když mi dal první facku.
1: Tak to je krásný. No máte pravdu, hráli jsme spolu. Já jsem hrál Jima Kenyona a Věrunka hrála Rosemary. No a v závěre celého představení je Jimmy, a teď já jsem Rosemary a teď se chytíme. Já jsem jí vohnul opravdu jako vášnivě a teď jsem jí dal s odpuštěním takového Francouza. Takže jí se zatmělo trošinku. No, na od té doby prostě už jsme se líbali krásně, hezky, nebylo to nějak z ty vášně, ale prostě bylo to už o něčem jiném. A opravdu byl to takový začátek toho vztahu, protože pak jsme se sedli do klubu v Karlínském divadle, tam jsme spolu popíjeli trošku, pak jsem ji pozval k sobě, no prostě už se to vyvíjelo tím normálním způsobem.
0: Škoda, že nám to nemůžete říct ještě dál.
2: No tak, Lenko. Ale pane Fialo, vy prý jste měla celkem 3 manželství, vy se máte, to já mám teprve první.
0: No taky no, myslím i poslední, kde by si
1: tě dělal. Nejhroznější je na tom, že vždycky se říká, když chlap opuští ženskou, že jo, tak to je nebožka, když je. A opravdu ty moje 2 první už jsou nebožky, už jsou nahoře, už jsou na hlebičku, takže ta třetí doufám, že už vydrží až
0: do konce. Že vám vydrží, se nebudete muset zase
1: dokonce ženit. Věruška, no, že vydrží.
0: A vy prý máte 4 syny, jo, a není nějaký volnej?
1: No, ne, teď ne, opravdu.
0: Tak když tak mi dáte vědět,
1: ten
0: jo.
1: Jeden je sice volný, ale to bych vám nedoporučoval. To je Honzík, to je takový trošku problematický chlapec, hodný všechno možná, ale furt jsou s tím starosti. Ten je volný. Ostatní už Karel je šťastně ženatý, Boris šťastně. Prostě ostatní jsou zadaný a spokojený.
2: A pane Fialo, prý už jste s manželkou oslavil zlatou svatbu. To je od vás hezký, že jste to pořádně s manželkou oslavil. Představte si, že my máme v kapele jednoho, který zlatou svatbu vůbec neslavil. Já jsem se ho ptala, proč manželce nedal aspoň pusu nebo kytku. A on, že prý by si připadal, jako když vyznává lásku Sovětskému svazu.
1: No tak u nás to by bylo tak. My jsme si užili takový krásný den bez hostů, bez nikoho společně. Já jsem koupil 2 šampaňský, Věra, prostě byli jsme doma a užívali jsme si to, máme pejska a ten nám dělá radost, prostě taková ta rodina. No a potom přišli synáčkové, Honzík a Tomáš, a tak jsme to doslavili až no, do půlnoci, bylo to hezky.
0: No a když jsme teda u té manželky, mohla bych se vás zeptat, ona vás prý jako hodně hlídá, ta vaše manželka. No a nebudu se samozřejmě ptát, jestli vás bije, protože všechny manželky bijou, ale nás by spíš zajímalo, kdybyste nám řekl, čím vás bije.
1: No tak mě nikdy žádná, já si myslím, že by si netroufla hlavně na mě šáhnout. A já taky ne, na ženskou bych nikdy neuhodil. To je, nevím, to je taková potupa pro chlapa, když si troufne na, šáhnout na ženu. Je to něco pro mě neskutečného, nikdy bych to nedokázal.
0: No a teď bychom mohli přejít k tomu krásnému filmu Limonádový, jo. Mě by zajímala taková drobnost, vy jste tam měl hrozně krásný bílý zuby, to byly pravý nebo silikonový?
1: Moje opravdu pravý zuby.
0: Ty byly fakt krásný.
1: Myslím, tak začínám. So far to you I may, for tonight me to say.
0: No, tam no to je krásný, to jste nám krásně zaspíval. A taky jsme slyšeli, že jste na Kubě viděl limonádovýho Joe v angličtině se španělskýma titulkama a lidi se prý přesto hrozně smáli.
1: Tak to jsem nebyl já, to byla moje velká obdivovatelka, která tam byla. A mám, škoda, kdybyste mě to řekli dřív, mám dopis nádherný. A tam píše, že Karle, když vás uviděli ty dívky, jak jste vstoupil v tom bílém kostýmu, tak omdlévali a řvali, pane bože, to je Bůh, to není člověk. No prostě krásný dopis jsem dostal. Takže tam to mělo na té Kubě obrovský úspěch. A samozřejmě i já tím, no, takže takový, to vás tam potěší, kolem srdíčka vás to zahřeje, že diváci vstali všichni, ty holčičky priomtlevali. No, byl nádherný zážitek.
2: Já vím, já jsem ho viděla v čínštině s maďarskýma titulkama, ale vůbec jsem tomu nerozuměla.
0: Ty bys tomu nerozuměla ani v češtině, prosím tě.
2: Potom jste říkal, že máte doma pejska, že ho máte hrozně rád. Je to čistokrevný pejsek nebo je to vořech?
1: Vořech, čistokrevný vořech. Ale je to taková láska naše.
0: Ty jsou stejně chytřejší voříšci.
1: My jdeme spát, holčičky, a on už ježí mezi poštařima takhle packy nahoře a šťastný. No je to taková naše opravdu pejskový dítě, je to takový

0: Roztomilý člověk nebo Kristiána, tak to, tak se choval jak na tom před kamerou, tak se choval i k nám v divadle prostě. A byl to vynikající režisér, on nebyl ředitel, on byl šéf operety a byl nesmírně, no, gentleman každým soulem.
1: Pane Fialo, vy vypadáte pořád úplně stejně, jako když jste byl mladý. Určitě za váma pořád chodí spousta lidí, abyste se jim podepsal, že jo? Taky vás tak štve, když některý lidi chtějí, abyste se jim podepsal na nějakou část těla. Teda naštěstí to chtějí nejčastěji na ruku, ale stejně je to hrozný podepisování, protože ty lidi mají většinou ty ruce mastný. Vůbec se ta tuška nechytá. Nebo u macatých lidí se vám ta tuška zase boří do kůže. Nebo se začnete podepisovat a potom musíte kličkovat tou tuškou mezi bradavicama, takže to vlastně potom už vůbec ani není váš podpis, že jo?
0: Počkejte, tak ruka a bradavice, to je o něčem jiném. Na ruku to normálně šlo, protože to většinou jsou fixy a ten fix normálně, můžu vám říct, že jsem to vždycky na tu ruku podepisoval dost hodně a vždycky to dopadlo dobře. A to, co myslíte vy, že bych se na ženský ňadra podepsal, jednou to bylo, holčička se trošku odhalila, tak jsem mal jenom kf, protože by se nám nechtěl jít tam ničit to krásný poprsí. A stalo se i taková věc, že holčičky jsou někdy nevyspytatelný.
2: Tak my moc děkujeme Karlu Fialovi za první část rozhovoru. Pozveme ho k mikrofonu ještě jednou, ale teďka mu zahrajeme písničku, která mu bude asi blízká, protože jeho nejslavnější role byla taky pistolníka. Tak proto mu pustíme písničku Pistolník Harry.

To byla písnička o pistolníkovi Harrym a ta možná udělala Karlu Fialově radost dvojnásobnou, protože mu připomněla mládí. V písničce se totiž zpívá pistolník

0: Harry vymetá Barry. Karel Fiala v mládí možná Barry nevymetal, ale za to vymetal komíny. Živil se totiž v mládí jeden čas jako komíník. Ale o tom vám řekne něco bližšího sám v druhé části rozhovoru.
1: A protože jsme slíbili, že vám sem tam pustíme nějakou tu anekdotu od našeho kapelníka Ivana Mládka, tak už jsem si jednu připravila.
2: Anekdoty z první i čtvrté cenové kategorie.
3: Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, tak ti to ukáže, že jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal?
0: Teda já jsem tý anekdotě moc nerozuměla, ale lidi se hrozně smáli, tak to byla asi nějaká legrace. To je zajímavé, že vždycky, když někdo někde vypráví nějakou anekdotu, tak já se vždycky směju na úplně jiných místech než ostatní lidi.
1: No to je asi tím, že jsi taková zvláštní. Ale příhody máš docela zajímavý. Nechceš pustit třeba tu o tom, jak jsi byla na výletě na Karlštejně?
0: Ta byla zajímavá, tak já ji pustím.
2: Monolog.
4: Jak jsem byla kdysi na výletě na Karlštejně? Jednoho krásného dne jsem se probudila, podívala jsem se na ruce, na nohy, na břicho, na záda. Byla jsem vyspaná do růžova. Rozhrnula jsem záclonu, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná letní teplá pátek. Tráva vonila, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 4 Palestinci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže si nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Palestinec si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Nebyl pro mne žádný problém zajíce chytit, protože dělám závodně sprint a také proto, že zajíc měl jenom přední nohy. Ale v tom, kde se vzala, tu se vzala hajný. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Chvíli mi nadával, ale potom jsme si padli do oka a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Potom jsme šli spolu na hájovnu, kde hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak teda dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 13, nejseš tak trochu drzá.
1: Tak to byla teda opravdu zajímavá příhoda. No a po ní by se asi hodila další méně známá písnička Ivana Mládka, kterou nahrál se Zelenáči Milka Hoffmana. Je to píseň muže, který se ještě víc než Berunky bojí Amazonky, která je plná krokodýlů, tygrů a jedovaté mouchy cc. Jeden můj známý vodák mi říkal, že je Berunka bezpečná, protože je bez zdravých ryb, nikdo ho tam prej nepokousal, ani žádnej pes, dokonce, že prej ani hovada tam moc nekoušou. Jenom ho tam prej jednou pokousala v noci ve stanu nějaká kajakářka. Yeah.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Loun.
1: Tak to byla písnička v hospodě u Amazonky, ale mě už se stejská po Karlu Fialovi. Já už se Libu vůbec nedivím, že se do něj všechny ženský zamilovávaly.
2: Prosím tě, nešplhé, já vím, že víš, že tě poslouchá, ale nemá šanci, holka, protože je zamilovaný do svý manželky a pak hlavně nejsi jeho typ.
1: Co, ty si myslíš, že nemám šanci? Já mám plán a jsem trpělivá.
2: Prosím tě, jaký ty máš plán?
1: No počkám, máš ještě trochu ze stárnu.
2: No tak to jo teda. Pane Fialo, pojďte k nám, nebojte se nás. Psi, kteří koušou, neštěkaj. Teda vlasy obráceně.
1: Pane Fialo, my jsme slyšeli, že jste se v mládí živil jako kominík. Co vás k tomu přivedlo? Jestli láska k výškám, nebo sklon k nebezpečným činnostem, nebo jste prostě rád umouněnej?
3: Ale normálně Němci nám zavřeli, já jsem chodil do Gimplu v Ostravě, v kvartě nám zavřeli školu, v Oktávě tam byl nějaký protesty, prostě maturanti tam dělali nějaký večírek a prostě Němci nám zavřeli školu. Takže co teď? Tatínek byl celý život kominíkem, tak co s klukem? Půjde se učit ke mně jako kominík. To bylo rozhodnutí během hodiny, protože co se mnou, že kam? Tak jsem nastoupil v Ostravě, začal se učit kominíkem, můžu vám říct, že jsem se vyučil kominíkem 4 roky, prostě vyučený kominík jako tovariš. No a já nikdy nezapomenu na ty nádherné dny, kdy jsem, proto vám to spojím potom, proč jsem vlastně tady s vámi. Chodil jsem po celé Ostravě, ten střed Ostravy a v tom středu ostravském ty budovy, kde jsem chodil po střechách, zpíval jsem, zdálo se mě má panenko, řval jsem na celou Ostravu a šel jsem dolů podepsat knížku, že jsem vymetal komíny a tam byl vám profesor Ševčík, říkal, synek, pojď sem. Tak jsem šel k němu, říkám, máš hezký barvu hlasu, nechtěl by se zúčit zpívat. Říkám, pane profesor, já miluju hudbu, já jsem prostě ztracený. Měl jsem harmoniku, tatínek mi ji koupil jednou k Vánocu, jsem ho uprosil, basovou, 80 basovou harmoniku, Honorku jsem dostal k Vánocům, naučil jsem se na ní, prostě najednou muzika byla pro mě všecko. Takže tím, že jsem řval na té střeše, to bylo normální. Takže říká, synku, nechceš, abych tě připravil na konzervatoř? Říkám, pane profesor, budu nejšťastnější kluk na světě. Za rok mě připravil, napsal jsem do Prahy, že jestli tak se byl pozván na předzpívání. Předzpíval jsem panu Holzknechtovi, to byl ředitel konzervatoře. Zpíval jsem tam, kdybych věděl, jak Slovinus, prostě árii Lukáše z Hubičky. Okamžitě zvedli ruku všichni přijat. Na otedovi jsem tady, protože to je, já říkám, ta kominičina, já vždycky říkám, kominík by měl přinášet štěstí lidem, a já jsem spíš přinašel štěstí sobě, protože ten kominík mě určil celou budoucí potom vlastně.
1: Takže jste šel z černého rovnou do bílého do limonádového jiva?
3: Ne, to ne, ale nejdřív jsem musel zkoušku na konzervatoř, když jsem byl v 5. ročníku, tak teprve došla ta chvíle, o které mluvíte, kde jsem byl pozván na předzpívání a no vlastně na kamerovku limonádníka.
1: Ale ten limonádový je, to byla první vaše velká role, nebo jste předtím ještě v nějaký pohádce, že jo, jste hrál, v Amádeovi jste hrál?
3: No, tam to byl štěk, ale v Labakánovi jsem hrál hezkou roli, no, s panem Čupákem a s Janíčkou Rybářovou. Viděla jste ten film?
1: Labakán. Ano, fakt viděli jsme. Jsme to měli povinný před rozhovorem s vámi.
3: No, takže můžu vám říct, to byl nejkrásnější prázdniny, jaké jsem zažil. Bejt 2 měsíce u moře a z Balčíku jsme začali a v Nesebru jsme skončili, pořád se točilo u moře a pořád jsme vždycky zastavovali se, prostě nádherný. Viděl jsem hezký po korunky.
1: A do koho jste tam byl zamilovaný?
3: No tak, do Kojiny, ale do Janičky Rybáře jsme byli všichni zbláznění. I pan ředitel, ten pan Přemysl Kočí, jestli vám to jméno něco říká, no tak ten dokonce zblbnul, takže chodili za ručičku kolem moře, no a skončilo to, jak víte, jak... Ani,
2: špatně to skončilo, no. Tohle pořadu snad ani nepatří.
3: Tomuhle pánovi, který už taky je nahoře, prostě skončil tak nádherný život. Ty Janičky, to byla taková, můžu vám říct, když si teďko na ní vzpomenu, tak byček měl skoro slzy v očích, protože to bylo takový dítě neporušený. Ty jste říkala před ní s odpuštěním prdila, ona se zapířila, co to říkáš, Karle, byla prostě takový ten jako panenský typ.
1: Jako mi před 30 lety.
3: Asi.
2: Mluv za sebe, jo. Pane Fialovi, taky umíte jezdit na koni, že jo? Kdo vás to naučil?
3: Právě v tom Bulharsku. Tam prostě jsem měl povinnost, teď víte, že tam jedu takovou dlouhou trasu a ne nějaký pohopsání, tryskem jedu do toho kopce na Balčíku, Bílý kopec, jestli vzpomínáte na to, takže tam žádný dábler. Za Cupáka museli jezdit ty Bulhaři převlečený, dali mu kostým pana Cupáka prostě, a já jsem si to všecko odjezdil sám. Já miluji jízdu na koni, takže i v tom limonádníku jsem si zajezdil za Barandovem na plný pecky, protože ten kůň byl strašně neposedný a nebyl zvládnutelný. Tak jsem říkal Režovi, panu Krškovi, říkal, nechte to na mě, prostě nasedl jsem a teď jsem mu, jak za Barandovem jsou ty kopce, tak jsem mu dal zabrat, že prostě byl ten majitel toho koně, říkal, Fial, jste zbláznil, jste se nebo toho koně mě uhonit, vzal takovou slámy se a teď se začal utírat. Já vám ukážu, jak se na tom jezdí vleznaní a ten kuň ho shodil jeho. Mě, takže.
2: Tak teď už je nám jasný, proč jste měl tři manželky.
3: Ne, koně, já jako kluk jsem byl na, jak jsem vám říkal, studoval jsem na reálném gymnáziu v Ostravě a každý prázdniny jsem jezdil do Dobrčic k Sedlákovi vypomáhat. Prostě měli jsme ne povinnost, ale kdo chtěl, aby pomohl zemědělcům něco, tak já jsem se každý rok přihlásil na ty dva měsíce do Dobrčic panu Sedlákovi a tam samozřejmě jsem nejšťastnější večer byl, když ty koně, které byly stáhány, když tahali to v obilí, tak jsem si na tu šárku sedl a jeli jsme k rybníku a teď ona do toho šťastná, do toho rybníku se potatě těma packama, teda kopitama a já jsem si užíval, prostě jsem jim poplácal po krku, nejkrásnější.
2: A ještě jste tam určitě měl taky nějakou děvečku, že jo?
3: No, pokoušel jsem se, ale to vám můžu říct, to je jako legrace, že tam byla opravdu krásná děvčata, ale s maminkou. A ona spala vždycky u stěny a ta maminka tělem ji chránila, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Takže máte pravdu, byla tam krásná holčinda, takže sice se pokoušeli všechny chlapi, ale nic z toho nebylo nikdy.
2: Vadilo vám nebezpečné povolání, ale ve sportu to u vás bylo jinak, že jo? Měl jste rád vždycky naprosto bezpečný tenis. Soupeř vás nemůže kopnout, když stojí na kurtě za síťkou.
1: Při tenisu se nemůže pod váma třeba probořit led?
2: No, na kurtě nemůžete spadnout ze skály jako hojolezec.
1: A když se vám při tenise nerozevře padák, tak se vám taky vůbec nic nestane.
2: No, to je divný, že máte tak rád bezpečný tenis.
3: Tenis bylo pro mě, to je, moje žena říká, ty jsi chorobnej do tenisu. Kdykoliv v divadle skončila zkouška, na třeba Krále Tuláku, na cokoliv, půl třetí už jsem byl na tenisovém kurtě, nahoře a...
1: Jako na koni?
3: Ne, jako na koni. Prostě tenis byla moje žena Věruška Velková říká, ten tenis já už jsem nenáviděl, protože jakákoliv volná chvíle jsem byl já s kamarádama na tenise a teď se ještě si představte, já jsem neuměl prohrát, já jsem musel vyhrát, já jsem tam lídr jak zběsilej, takže někdy jsem byl utáhný jak kůň, prostě ale večer jsem šel zpívat Cikánského barona nebo Krále Tuláku, prostě tenis byla taková pro mě, já nevím, vášeň.
2: A s kým jste hrál nejradši?
3: No tak tam bylo všecko možný. Milan Drobný, z těch známějších lidí, pan Zavřel. No a samozřejmě kolegové z Kalinského divadla, které se to učil. Někteří to začínali a já už jsem byl tenista, který hrál závodně tam za, to byla třetí nějaká garnitura, ale prostě hrál jsem za Lokomotivu Praha závodně. Třetího, čtyři hráli, tak vždycky jsem byl třetí. A říkám vám znovu, neuměl jsem prohrát, musel jsem vyhrát. Tak jsem se ulítal jak zbláznění a večer jsem zpíval Cikánský baron jsem. Já. No prostě blázen, tenisový blázen.
1: A pane Fialo, ještě hrajete pořád teď v 90 letech?
3: Můžu vám říct, loni naposled. A to byli, já mám čtyři synové, že? Takže mě vzali na forehand. A ještě loni jsem na ten kurt vylez a samozřejmě jemně na mě, nehrali na mě žádné rány, ale normálně jsem ty míče z forehandu vracel ještě přes síť. A...
2: No musíte na sebe dávat pozor, protože mnoho českých umělců zemřelo při tenise, že jo?
3: Jestli pak víte kdo?
2: No Karel ten.
1: Jaromír Erben.
2: Ty blbá. Ne, přece strýček Jedlička.
3: Ano.
2: Pak Chladil.
3: Chladil neumřel při tenisu.
1: Ten ještě
3: ne.
1: živej.
3: Ne, ne.
2: Tak my jsme není slyšeli živý. Při tenisu, ten není živej, my jsme slyšeli při tenisu a vlastně to bylo jinak a nesmí se to říkat, jak umřel. Že jo?
3: Kdo?
2: Chladil.
3: No, to se nesmí říkat.
2: Ano, tak to je dobře.
1: Budem říkat, že je živej.
2: Tak jo.
1: Pane Karle Fialo, my vám moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Že jste byl ochotný s námi strávit celé takovéhle odpoledne krásné.
2: Bylo nám ctí.
3: No a, teď... a já, co myslíte, být vedle dvou takových příjemných holčiček, to je krásný, no bylo mi s vámi hezky, jste milé společnice.
1: My vám ještě na rozloučenou pustíme písničku, která se vám určitě bude líbit, protože se jmenuje Vyklepnul jsem Denisu.
2: A je o tenisu.
3: Ano.

0: Milí posluchači, v těchto vedrech bych ten tenis radši nehrála, to vás klepne Pepka.
1: Radši si běžte zaplavat, klidně třeba kraula, ať se v té vodě trochu spotíte a vyženete za sebe nějaký kalorie a my jdem s Libuškou na zmrzlinku.
0: Ale ne do studny toho kraula, jo?
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Zahraj Lulu z Honolulu. Lulu z Honolulu zahraj. Ne, dejte pokoj, dejte pokoj.
3: Zahraj Lulu z Honolulu.
2: Ale já to neznám pořádně.
3: Znáš.
2: Ne, tak nějakou jinou zahraju.
3: Ne, Lulu z Honolulu.
2: Tak dobrá, no.
3: A je.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela, Podjezd a jako host Jaroslav Samson Leng. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný páteční prázdninový večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. No a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Říkal jsem si, kterou písní tu dnešní hodinku zahájit, a jelikož jsou prázdniny, je pátek a k tomu patří party a k létu samozřejmě patří sluníčko a různé nápoje, tak jsem si řekl, že bychom si mohli dát trošku reggae, což je muzika, která je se sluníčkem vysloveně spojena. Ale abychom zůstali pochopitelně také v rytmu country, nejenom v reggae, tak jsem vybral skladbu, kterou mám už dlouhá léta rád od bratrské dvojice The Bellamy Brothers. Ta píseň se jmenuje Reggae Cowboy, ale já vám teďka pustím speciální verzi, kterou natočili někdy na konci 90. let a pozvali si do ní vynikající country zpěvačku Tanya Tucker. Takže pojďme si navodit krásnou prázdninovou letní atmosféru, trošičku country reggae. Reggae Cowboy, hezký večer. Sunset, keep a morning, close your mind like Florida sunshine, keep rest.

Christmas light dance on town.

Právě dneska slaví 80. narozeniny jedna z důležitých postav historie country music, zpěvák John Lee. Narodil se v Texasu, v městě Texas City. A on tu svoji slávu zažíval vlastně nejvíce v 80. letech, kdy vydal single Looking for Love, což je píseň, která se také objevila v hollywoodském filmu Urban Cowboy, tedy Městský cowboy, kde hrál John Travolta. Tak díky tomu filmu, nebo i díky tomu filmu, se ta píseň samozřejmě vyhoupla na špičky hitparád, a to nejenom těch countryových. A on vůbec měl na hitparádě Billboard v 80. letech hodně písní, které se udržely, když ne na prvním, tak minimálně v první desítce. A byly to krásné písničky. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli u příležitosti jeho 80. narozenin připomenout ten jeho velký hit Looking for Love. Ale ten vir samozřejmě dobře znáte, ale možná neznáte verzi, kterou natočila skvělá současná country kapela Old Dominion jako takovou poctu tomuto velikánovi. Takže hrajeme pro dnešního oslavence Johnnyho Leeho Looking for Love, kapela Old Dominion.

Dneska slaví narozeniny také další velikán country. Řekl bych, že především veliká hvězda 90-kové country, pan Aaron Tippin, narodil se v roce 1958 v Pensacole na Floridě, odkud pochází mimochodem spousta dalších velmi známých a nejenom countryových muzikantů. On vlastně debutoval se singlem s písní You've Got to Stand for Something, což byla píseň, která se stala populární a takovou nepsanou hymnou amerických vojáků, když byla válka v Perském zálivu. No ale Tippin také takzvaně skóroval na hitparádě, tuším, že to byl rok 92, na prvním místě v Billboardu s písní There Ain't Nothing Wrong to Radio. Těch písniček má hodně, on je krom toho, že je samozřejmě zpěvák, tak je to i kytarista, ale také hudební producent, produkoval mnoho alb různým svým kolegům a je vyhledávaným producentem, ale hlavně parťákem. Všichni si ho nesmírně pochvalují, jaká je s ním pohoda ve studiu nebo na koncertech. No tak pojďme k narozeninám dnešním Aarona Tippina zahrát jednu z písní. Ovšem, vybral jsem schválně píseň, která nepatří do jeho tradičního repertoáru, ale je to skladba Family Tradition od Henka Williamse Jr., protože oni jsou velcí kamarádi. A když vznikala deska jako podsta mladýmu Henkovi, tak Aaron Tippin si tam vybral právě tuhletu velikou dneska už novodobou country klasiku. Takže zpívá dnešní oslavenec Aaron Tippin, Family Tradition, rodinná tradice.

Narozeniny dnes slaví také jedna skvělá country zpěvačka, a sice Elle King. To je dáma, která se narodila v Los Angeles pod celým jménem Tanner L. Schneider. A ona je samozřejmě profesionálně známa právě jako Elle King, to přijala jako takový pseudonym. A ona krom toho, že to je zpěvačka, tak také skvěle hraje na kytaru a na banjo a také je to herečka, protože její matkou byla modelka London King a její otec, hollywoodský herec a scenárista Rob Schneider. Možná si ho pamatujete třeba z roku 99, kde hrál ve filmu Deuce Bigalow, dobrý stripter, a tam ona si zahrála teda taky. A on taky dělal scénář tomu filmu právě, no a objevil se i v dalších filmech, určitě si ho budete pamatovat. No a Elle King se vydala svojí vlastní cestou a vypadá to, že ta cesta je správná, protože za tu relativně krátkou dobu, co vystupuje, tak už byla 4x nominována na cenu Grammy, dokonce byla nominována v kategoriích nejenom country, ale i rocková hudba a také dostala několik ocenění od Country Music Association nebo od Akademie country hudby. Je velmi šikovná, já jsem ji viděl na koncertě, tuším, že to bylo v irském Belfastu, a tam tehda zazářila, přišla na jeviště naprosto suverénně a odehrála vynikající set písní. Měla výbornou kapelu, byť tedy velmi malou, tam byli jenom 3 muzikanti, ale nadělali obrovskou spoustu muziky. No a já bych tedy k těm jejím narozeninám dneska rád zahrál píseň, která ji tak trošku charakterizuje, protože už i na tom koncertě mezi těmi ostatními kapelami působila jako taková rebelka. A já bych právě od ní teďka rád pustil skladbu, která není z jejího repertoáru. Pochází z repertoáru kapely Rolling Stones a Elle King byla jednou z těch, které byly pozvány, když Nashville vzdával poctu právě písním Rolling Stones. No a ona si vybrala skvělou píseň Tumbling Dice. Takže zpívá dnešní oslavenkyně country zpěvačka Elle King, píseň od Rolling Stones.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Dnešek, tedy 3. červenec, byl velkým dnem v roce 1993 pro bluegrassovou zpěvačku a houslistku Alison Krauss, protože ona byla uvedena oficiálně jako členka slavné nashvillské Grand Ole Opry, což je pro country hudebníka, řekněme, a největší pocta, které se může dočkat. Alison Krauss mimochodem byla nejmladší vůbec umělkyní v historii, která měla nejvíc cen Grammy. Bylo to do té doby, než přišla zpěvačka Beyoncé, která ji přestihla, ale Alison Krauss měla do té doby 28 cen Grammy. Bylo to do roku 2021, něco nevídaného. No a mimochodem, když vyhrála tu svoji první cenu Grammy, což bylo v roce 1991, tak byla druhá nejmladší držitelka této prestižní ceny. Takže dáma, která opravdu je ve světě hudby velmi vážená. Tak jsem si říkal, kterou písní bychom jí teďka mohli připomenout. Je jich obrovská spousta, protože naspívala i spoustu duetů, ale nakonec jsem vybral nádhernou baladu, kterou kdysi naspívala s dalším velikánem country Bradem Paisleym. A ta píseň se jmenuje Whiskey Lullaby, tedy Whiskey ukolébavka.

Dneska musím rozhodně zaspomínat na jeden krásný pár ve světě country, a sice velikou country hvězdu Blakea Sheltona a popovou zpěvačku Gwen Stefani. Každý ve svém oboru je opravdu hvězdou velikou. No a oni právě dnes v roce 2021 měli velmi slavnou a velikou svatbu na jejich ranči Dishomingo v Oklahomě. A stalo se tak 6 měsíců od chvíle, kdy ohlásili zasnoubení. A jsou spolu naštěstí dodnes a jsou velmi šťastní. Vychovávají spolu několik dětí. A pokud mohou, tak jsou právě v Oklahomě a tom jejich ranči, tam to mají rádi. A oni dokonce natočili spolu několik duetů, dokonce se také objevili na tribute albu Do The Jazz, taky natočili písničku na country album Gwen Stefani, což byla velmi očekávaná událost, protože vždycky, když někdo z popových nebo rockových zpěváků natočí country album, tak je to ve velkém očekávání, co tam předvede. Ta deska se povedla. No a já bych teď rád pustil písničku, kterou vypustili do světa právě v době, kdy Gwen Stefani vydávala to své country album. A ta skladba vlastně vypovídá o tom jejich vztahu. Jmenuje se Happy Anywhere. To znamená, že jsou šťastní kdykoliv a kdekoliv. Hlavně, že jsou spolu. Tak dnešním tedy oslavencům Blake Sheltonovi a Gwen Stefani přejeme všechno dobré a tím to vydrží dlouhá léta.

Na závěr dnešní hodinky country všechno, co se mi líbí, bych rád vzpomenul jednoho skvělého skladatele, který nás bohužel právě dnes v roce 2020 opustil v pouhých 52 letech. Byl to Craig J. Martin, pán, který se zasloužil o mnoho hitů, nejenom ve světě country, protože písničky psal třeba pro George Jonesa nebo pro kapelu Southern Comfort, Creed Fisher, také pro Rod Stewarta napsal písničky, pro Gerald Smitha, Coley Preston, no těch jmen je opravdu veliká spousta. Také je zvláštní, že on často spolupracoval s takovým svým dvorním, dá se říct, spolupracovníkem Larry Johnsonem a ten s okolností zemřel 3 měsíce před jeho odchodem. No a já bych tedy na něj rád zaspomínal jeho snad největším hitem, písní Don't Hate the Girl, kterou v roce 1994 složil pro Tima McGraw a tehdy to byl opravdu obrovský hit. A mám pocit, že dodnes tu písničku musí Tim McGraw na svých koncertech hrát. Takže připomínka jednoho skvělého autora, muže v pozadí, jak vždycky říkám, ale nesmírně důležitého, protože díky jemu vznikají právě hity, jako je tenhle ten. Zpívá Tim McGraw a já se na vás těším po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký a klidný páteční večer.

0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
1: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
2: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
3: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
2: jako by to bylo včera.
4: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
2: S námi si vzpomenete Country Radio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

Posloucháte páteční prázdninové večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, je krátce po 21. hodině, no a pro vás je samozřejmě v následujících minutách připravena spousta krásné muziky, která vás doufám potěší. Podle toho, co mi píšete, tak jste na svých chatách, chalupách, také jste v kempu někde u ohně a nebo někde na cestách, tak všude tam jsem rád, že vás provází Country Rádio a že vás písničky potěší, doufám tedy. A také jsem si v souvislosti s pátkem vzpomněl na jednu vtipnou hlášku jednoho amerického herce, kterého se ptali, jaké má plány na víkend, tak říkal, no každý slušný člověk chodí v pátek do baru přece. Tak i tak se to dá pojmu. Přeji vám hezký večer.

Dneska slaví 58. narozeniny jeden skvělý muzikant, zpěvák a hlavně kytarista Norby Kováč, který se narodil v městě Šahy. Shodou okolností jsem minulý týden v tom místě hrál, měl jsem tam koncert nedaleko, asi 5 kilometrů odtamtud, tak vždycky, když tam jedu, tak si na Norbyho vzpomenu. Norbyho jsem měl, tuším, že před 2-3 měsíci jako hosta ve svém večerním vysílání, hrál i živě. A Norby je opravdu skvělý, je samozřejmě znát z jeho hry, že miluje především Tommyho Emanuela, o kterém také jsme vyprávili, se kterým se potkal. No a Norby je v Praze vlastně od roku 92, kdy se přistěhoval a od té doby hraje v různých kapelách. Hrával v kapele Lokomotiva s Petrem Vondráčkem, která doprovázela Zuzanu Bubílkovou a Miloslava Šimka, těch jejich televizních politických taškařicích. No ale také hlavně hraje a mám pocit, že už přes 20 let s Ivanem Hlasem v jeho triu, kde je ještě Jarda Olin je z chleba a také hraje v uskupení, které se říká Kibabu a nově také se skupení Nob. No a krom toho je také autorem muziky k filmům, za mnohé zmíním třeba film U mě dobrý, tak to je dílo Norbyho Kováče, dnešního oslavence. Tak pojďme si teď pustit jednu z jeho skvělých instrumentálek. Hraje oslavenec Norby Kováč.

0: Srbské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trémskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

3. červenec je velkým dnem pro všechny doručovatele, protože právě 3. července roku 1861 dorazil do San Francisca první Pony Express, který dovezl přes celou zemi dopisy až z dalekého New Yorku, což naprosto zásadním způsobem změnilo celou situaci s doručováním. No, co se týče Pony Expressu, tak své služby veřejnosti pošta mnohdy organizovala v skutku originálním způsobem. Přesněji řečeno, neobvyklá bývala především samotná doprava poštovních zásilek, v níž byla tradičně využívána zvířata. No, nikoho patrně nepřekvapí poštovní velbloudi na Sahaře a Blízkém východě, poštovní saně tažené soby ve Skandinávii a v nehostinných severních oblastech Ruska, anebo poštovní psí spřežení na Aljašce, protože tato zvířata v našich představách jaksi patří ke koloritu místní krajiny. Horší již je to z velbloudy v Austrálii nebo ve Spojených státech s voly zapřaženými do dvoukolových vozíků v Indii nebo dokonce z Bernardíny táhnoucími nejzápadnějšími kraji Německa žlutý vozík, vyzdobený na boku kresbou císařské orlice a poštovní trubky. Ano, skoro by se chtělo říct, že zvířata to udělala pro vlastní dopravu poštovní zásilek víc než samotný člověk. A primát mezi nimi bez pochyby patří koni. S koněm je také spjata jedna z nejpodivuhodnějších a nejdobrodružnějších kapitol poštovní historie, která se odehrávala na severoamerickém kontinentu, a to právě pod legendárním názvem Pony Express. V 19. století USA zažili bouřlivý rozvoj. V důsledku průmyslového rozvoje a rozšiřování obchodu docházelo totiž i k migraci obyvatelstva, no a statisíce nadšenců se vydávalo na západ hledat neobsazenou půdu, a když v polovině 19. století byla v Kalifornii objevena ložiska zlata, tak vypukla zlatá horečka, no a na cestu vyrazili další statisíce dobrodruhů. Na východě závratným tempem vyrostla velkoměsta jako Los Angeles nebo San Francisco a také Sacramento. No a největším americkým problémem se rázem stalo spojení západního pobřeží s téměř 4000 km vzdáleným průmyslovým východem. A lidé, kteří osídlili západní oblasti země, tuto vzdálenost jaksi nebrali na vědomí. Touha mít spojení se starým domovem a firmami, které jim dodávaly vše nezbytné k životu, tedy zbraně, konzervy, pracovní nářadí, oděvy, ale také noviny a poštu, byla silnější. Úspěšné vyřešení problému spolehlivého spojení ale zatím leželo v nedohlednu. Panamský průplav byl hudbou budoucnosti, námořní cesta ze San Francisca do New Yorku okolo pobřeží Jižní Ameriky a ohňové země nebyla pravda nejbezpečnější a trvala nekonečné měsíce. Transkontinentální železnice byla na nejvýše ve fázi projektu, no a cesta napříč kontinentem ve voze taženém několika páry koní kvůli lukům a tomahavkům v rukách bojovníků kmenů Atabasku a Siouxů a vraních noh, stejně jako kvůli koltům profesionálních bílých banditů, kteří pásli po penězích a zlatu, byla tedy krajně nebezpečným dobrodružstvím, v němž život všech zúčastněných prakticky nepřetržitě visel tak říkajíc na vlásku. Situaci změnit nějakým zásadním způsobem mohla jen výstavba železnice. No a iniciátorem a hlavním propagátorem stavby pacifické železnice se stal ještě před svým zvolením 16. prezidentem USA železniční právník Abraham Lincoln ze státu Illinois, který dokázal v roce 1862 v kongresu prosadit návrh zákona o její výstavbě. Kongres zároveň vybral dvě stavební společnosti. Z Kalifornie směrem na východ stavila centrální pacifická železnice a trasu v opačném směru z Omahy na západ železniční společnost Union Pacific. Úkolu se ujali tisíce rukou železničních dělníků, převážně tedy Irů na trati Union Pacificu a Číňanů ve službách centrální pacifické. 10. května roku 1869 se obě společnosti setkaly v Promontory Summit v Utahu. Novináři na vlastní oči sledovali i v zápětí zprostředkovali i celé Americe, jak se pokládal poslední pár kolejnic. Poslední pražec z vavřínu a zatloukán poslední zlatý hřeb. No a tímto líčením jsme ovšem poněkud přeběhli jistý vývoj událostí. Největší a nejproslulejší společností, která se zabývala přepravou poštovních zásilek v dobách, kdy železnice ještě neexistovala, byla společnost Wells Fargo and Company. Ani ona ale nebyla schopna dopravit poštovní zásilku z východního na západní americké pobřeží za kratší dobu než 3 měsíce.
No a snad právě proto se v roce 1860 iniciativní kalifornský senátor William Gwin dohodl se společností Russell, Major and Weddle na zřízení expresní poštovní linky, která měla za úkol spojit divoký západ s východním civilizovaným světem. Nová společnost dostala název Pony Express. Ta linka začínala v St. Joseph ve státě Missouri, procházela státy Kansas, Nebraska, Coloradem, Wyomingem, Utahem, Nevadou a končila v 3200 km vzdáleném městě Sacramento v Kalifornii. Výjimečnost té linky spočívala v tom, že dopravu poštovních zásilek neobstarávali tradiční dostavníky, ale vynikající osamělí jezdci na koních, kteří dokázali celou trasu vedoucí nebezpečnou pustinou s nepřátelsky naladěnými indiány projet zpočátku za 11, později za neuvěřitelných 8 až 9 dní. No a jak to bylo dál, to si řekneme hned po písničce, kterou kdysi v 80. letech naspíval Michal Tučný a jmenuje se samozřejmě Pony Express.

No a pojďme se teď podívat blíže na historii samotného Pony Expressu. Náborový leták společnosti Pony Express nabízel dvakrát vyšší mzdu, než kolik činil třeba výdělek dělníka v továrně. Poslové vybavení na cestu střelnými zbraněmi, suchary, špekem a polní lahví převážely 4 kožené brašny, takzvané močily, upevněné u sedla koně a naplněné 10 až 15 kg poštovních zásilek. Jejich hlavním služebním úkolem bylo tryskem ujíždět k nejbližší stanici, která bývala vzdálena 10 až 15 mil, průměrně zhruba tedy nějakých, řekněme, 20 kilometrů. Zde do 2 minut přehodit sedlo na čerstvé koně a ihned pokračovat v cestě. Samotní jezdci svoji službu společnosti chápali jako jakýsi druh sportu a snažili se překonávat rekordy. Legendární jezdec Robert Halsam ustanovil traťový rekord výkonem 7 dní a 17 hodin, který později už nikdy nikdo nepřekonal. Edison Clark pro změnu vytvořil rekord ve sprintu. Trať mezi hraničními městy státu Missouri Hannibalem a St. Joseph dlouhých 650 km ujel za 24 hodin a 51 minut, přičemž stačili vyměnit 11 koní. Ovšem, tím nejslavnějším jezdcem Pony Expressu byl jistý William Frederick Cody. Do služeb společnosti vstoupil jako 15-letý chlapec a za války severu proti jihu sloužil v armádě Severoamerické unie jako vojenský průzkumník. No a po válce se v roce 1867 zavázal za měsíční plat $500 dodávat buvolí maso pro stravování dělníků zaměstnaných na stavbě Kansaské pacifické dráhy. Během 6 měsíců postřílel 4280 buvolů a tím vlastně způsobil nemalé komplikace místním indiánským kmenům, pro které bizoni byly jedním z hlavních zdrojů obživy. Tento řeznický výkon hodný velkých jatek mu vynesl přezdívku Buffalo Bill. V roce 1869 přijel na západ spisovatel tehdy oblíbených krváků Edward Judson, zvaný Ned Bundley, česky něco jako Vejtaha, no a vybral si Buffalo Billa za hrdinu svých dobrodružných novel. Ze zabíječe buvolu Codyho se rázem stala romantická postava a hrdina, kterými USA jako mladý stát příliš neoplývali. Byl ústřední postavou dobrodružných povídek, které od roku 1880 vydávala v sešitovém provedení s nápaditou obálkou newyorská firma Street & Smith. Cody v roli hlavního hrdiny nechyběl v žádném z 211 vydaných čísel těchto krváků, pro které se časem vžil název Buffalo Billky. Zásluhou Bentleyna se stal i hrdinou mnoha divadelních her, například Buffalo Bill v pasti nebo Buffalo Bill a Jesse James, poslední jízda, vrak prérie, Castrův první skalp. O jejíž hodnotě přesvědčivě vypovídá úryvek z kritiky na jednu z nich, na Zvěda prérie, kterou uveřejnil New York Herald. Teď cituji. Kus tak pitomý a tak špatně zahraný, že je až zajímavý. No, v polovině 70. let 19. století Cody začala vystupovat na divadle a v roce 1883 vytvořil se svým společníkem Johnny Bakerem a partnerkou Annie Oakleyovou vlastní divadelní společnost, s níž předváděl scény ze života hraničářů a indiánů založené na střeleckém umění. Jeho střelecké produkce měly program shodný s jinými podobně zaměřenými artistickými představeními, které slavily u diváků úspěchy, protože obratně vycházeli vstříc tomu dobovému vkusu samozřejmě. Proto se vydal do Londýna, kde svoji popularitu největšího hrdiny divokého západu ještě znásobil. Odtud podnikl turné po různých evropských městech a při této příležitosti zavítal v roce 1899 i do Prahy, kde vystupoval na Štvanici. No a zavítal samozřejmě, jak už jsem vám kdysi zmiňoval, i do Brna, do míst, která jsou dodnes ke zhlédnutí, kde byl rozložen se svým v uvozovkách cirkusem. V pokročilém věku sám Cody přestal rozlišovat své skutečné a literární osudy, takže všechny jeho životopisy jsou ve větší či menší míře přikrášleny autorskou fantazií. No, svůj život však nesporně prožil zajímavě a romanticky a zemřel po selhání ledvin na počátku roku 1917 v kolorádském Denveru. O společnosti Pony Express je v literatuře roztroušeno mnoho údajů, které si dokonale odporují. Tak například uváděný počet stanic rozmístěných na trati není zcela jednoznačný. Nejčastěji se uvádějí čísla 119, 160 a 190.
prvním jezdcem byl podle některých autorů Sam Hamilton, podle jiných William Richardson. Na trať vyjel buď 8. dubna, nebo již 3. dubna roku 1860. Liší se i uváděné počty koní, které společnost měla k dispozici. Nejčastěji to bylo 500, stejně jako počty jezdců, kteří byli společnosti k dispozici. Většinou to bylo 80. No, ať tak či onak, legendární poštovní linka fungovala pouhých 18 měsíců od dubna 1860 do října 1861. No a za tuto dobu jezdci uskutečnili 305 jízd v obou směrech a doručili necelých 35 tisíc poštovních zásilek. Poštovné, které zákazníci společnosti platili, nebylo zrovna malé. Za každý dopis do váhy půl unce, to je nějakých 14 gramů přibližně, se platil základní poplatek $5, za každou další půl unci příplatek $1. No a není bez zajímavosti, že již zmíněná společnost Wells Fargo & Company vydala v březnu roku 1861 pro Pony Express 8 soukromých známek v hodnotách od 10 centů do $4. Motiv Pony Expressu samozřejmě našel uplatnění i na známkách státní pošty USA. Poprvé to bylo už v roce 1869, později ještě i mnohokrát. Společnost Pony Expressu dokázala fungovat do té doby, dokud měla monopol na dodávání zpráv, na které čekaly noviny vydávané na západním i východním pobřeží USA. Jistý zlom nastal 24. října 1861, kdy byla uvedena do provozu transamerická telegrafní linka. Samotným zakladatelům společnosti muselo být od počátku jasné, že jejich podnik bude balancovat na hranici ztrátovosti, protože ani nemalé poštovné nebylo schopné pokrývat ty provozní náklady, patrně ale věřili ve státní podporu. Tato naděje zásluhu přispění nového vynálezu telegrafu ale bohužel definitivně zhasla. Po Pony Expressu zůstala jen romantika a nesmrtelná sláva, které ani po desítkách let nevyčpěly. O čemž mimochodem svědčí i mnoho písních, jednu jsme slyšeli a teď si dáme další, tu od KTO. Tak to byla malá vzpomínka na legendární Pony Express.

Pomalinku se blíží 22. hodina, do té doby samozřejmě ještě nějaká muzika. Já jsem se tady tak zasnil nad tím, když jsme si povídali o Pony Expressu, jak to bylo strastiplné, jak museli ti jezdci převážet poštu z jedné strany Spojených států na druhou, jak je to dneska jednoduchý, že si něco večer objednáte a ráno to máte v nějakém boxu. Jak to neuvěřitelně funguje, jak lidstvo udělalo docela velký krok za tu dobu. Ovšem v některých věcech zase naopak ne. No, to by bylo na hlubší rozebírání. V každém případě doufám, že zažíváte klidný páteční večer a že Country Radio, doufám, přispívá svými písničkami právě k tomu klidu a k pohodě. Tak vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině.

Naše country kukačka před pár minutami odkukala 22. hodinu, posloucháte páteční večerní prázdninové vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já jsem si vzpomněl ještě v souvislosti s tím povídáním na začátku minulé hodiny o víkendu a prázdninách a popíjení na jednu vtipnou příhodu, kterou vyprávěl jeden náš český herec, kterému to zase pro změnu vyprávěl jeho kamarád, který jednou přišel domů a manželka ho strašně vyplísnila a on říkal: no, přišla mi SMS-ka a tam bylo napsáno: přijď domů na kaši. No a kdo měl sakra vědět, že myslí jídlo? Tak prosím vás, pozor na to. Pečlivě čtěte SMS-ky a dávejte si pozor. Přeji vám hezký večer.

U světového dědictví UNESCO zapsána židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči. Roku 1608 francouzský geograf a diplomat Samuel de Champlain založil kanadské město Quebec. V roce 1775 se George Washington v Cambridge ujal velení kontinentální armády, jakož i vedení obléhání Bostonu. A roku 1863 skončila třídenní bitva u Gettysburgu, ve které byly síly konfederace poraženy armádou Unie, no a střetnutí tak zvrátilo průběh války ve prospěch severních států. Byla to velmi slavná bitva, na kterou dodnes vzpomínají v Americe. Roku 1890, to je ještě jedna zpráva z Ameriky, bylo Idaho přijato jako 43. stát Spojených států amerických. Roku 1897 zahájilo provoz nejstarší obří kolo v Evropě ve vídeňském zábavním parku Prátru. Teď něco pro tenisty. V roce 1954 vyhrál československý emigrant Jaroslav Drobný v finále Wimbledonu, a to nad Kenem Rosewellem. Roku 1977 byla magnetická rezonance poprvé použita pro lékařské vyšetření. Roku 1985 proběhla premiéra americké komedie Návrat do budoucnosti. Myslím si, že pro mnohé je to kultovní záležitost. No a roku 321 byla neděle stanovena jako den odpočinku pro celou Římskou říši. Myslím si, že tohle by chtělo oslavit nějakou krásnou písní. A o neděli krásným způsobem zpívá v jedné ze svých skladeb také Lionel Richie. Je to skladba Easy, kde v refrénu zpívá, že je to tak klidné a v pohodě jako v neděli ráno, což byla narážka na jeho město rodné, kde se nic nedělo, jak on si stěžoval, říká. To bylo typické malé město, tam se nikdy nic nedělo, tam to bylo vždycky jako v neděli ráno všechno. No a tuhle tu písničku si poslechneme tak, jak ji naspíval nově s velkou country legendou Willie Nelsonem. Takže Lionel Richie, Willie Nelson a Easy.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Pochopitelně i dnes slaví narozeniny mnoho známých osobností, pojďme si alespoň některé z nich připomenout. Tak roku 1854 se narodil hudební skladatel světového významu, pan Leoš Janáček. Roku 1883 se narodil pražský německý spisovatel, také světově proslulý Franz Kafka. Roku 1897 generál československé armády Heliodor Píka. V roce 1940 břišní a hrudní chirurg, taktéž proslulý pan Pavel Pavko. V roku 1941 herec a řekl bych velmi oblíbený herec Oldřich Vlach. V roce 1947 půvabná herečka, stále půvabná Jana Švandová. No a v roce 1962 se narodil americký herec a idol dívčích srdcí Tom Cruise. Toho samozřejmě známe ze spousty filmů, ať už je to Mission Impossible, Top Gun, ale já jsem ho měl velice rád a dodnes mám ve filmu Rain Man, kde hrál s Dustinem Hoffmanem. A tak jsem si říkal, že bychom si těm jeho narozeninám mohli zahrát píseň, která zazněla právě ve filmu Rain Man. Nevím, jestli znáte ten soundtrack nebo si tu muziku v tom filmu vybavujete, ale objevila se tam také jedna krásná country písnička, kterou zpíval Louis Christie, a ta píseň se jmenuje Beyond the Blue Horizon. Tak pojďme si ji připomenout. A samozřejmě hlavně film Rain Man a dnešní narozeniny Toma Cruise.

Vždycky jsem měl moc rád moudra starých zkušených bardů, no a pokud se jedná o country hudebníky, tak ještě o to víc. A vzpomněl jsem si teď nedávno při sledování nějaké politické, samozřejmě v tu chvíli velmi nesmyslné debaty, na jeden citát Willieho Nelsona, když jsme si ho vzpomínali v úvodu hodiny, tak tento vyjádřil naprosto dokonale lidsky a tak, jak to má být. Jednou totiž dělá rozhovor pro časopis Southern People a tam se ho ptali, jak to má, jestli volí demokraty nebo republikány, a on se na tu redaktorku tak podíval a řekl, víte co, já jsem starý buran z Texasu, který není ani demokrat, ani republikán, ale když se na chlapa podívám, dokážu říct, jestli ho mám rád nebo ne. Myslím si, že to je velmi jednoduché a výstižné. Tak vám přeji krásný páteční večer, hezky si ho užijte, hezky si užijte i víkend. No a budu se na vás těšit opět v pondělí od 20 hodin. V country je všechno, co se mi líbí. Mějte se moc hezky a dobrou noc vám přeje Petr Kocman.

Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu. You've painted

0: Mantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

jak jsem se zúčastnil kulturního školení. Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lešení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej! Zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou? Informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bifé zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář.
Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soutkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.

0: back down. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time.

0: každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem.

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt. Jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo. Asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně. Sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam tedy chůlicou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit, přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce, přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.